teď už ale tenhle ten Francouz, který se tady objevil také na jako solových, taky vystoupení třeba s Felicie Atkinsem na Music Infinity, či později spektakuláře Sylvain Chauveau, také v projektu Ensemble Zero, naposledy jste ho viděli před 2 lety, teď už na jeho solové desce The Complexity of Simple. Tohle je skvá L'intranquille dans le Javier Blanc. Aspoň část zásadní zní Sylvain Chauveau.

Tolik ta experimentálnější, tentokrát hodně minimálová záležitost na velmi takový soustředěný asi domácí poslech. Simon Šovo a jeho novinka albová, nebych si pouze pět dalších kompozic, ostatně 300 vyšly jako singly, deska s názvem The Complexity of the Simple a ukázka L'Intranquilda Le Grand Blanc. Tak, no a před námi už teďka další ještě deska z tohohle týdne, která vyšla tentokrát německému projektu Not Even Noticed, této německé dvojici, která rozhodně stojí také za sledování jich. Vlastně dá se říct možná asi druhý album, jo, dá se říct už, jo, které předcházelo nějaké spoustu i singlové, které z nich jsme si tady odehráli, jako třeba skladbu Deras nedávne, či Plun, ale tohle už je ukázka Laguna z té kolekce Space Beyond Noise, kterou nazvali pro tu desku takhle pro label z Dánska, z Kodaně Tartlet. Německé duo Not Even Noticed, Karsten Fluk a Lukas Lejeune. Laguna, desky Space Beyond Noise.

Tak to bylo už německé duo právě ze značky Tartlet Not Even Noticed a deska Space Beyond Noise, příjemná kolekce na tém právě eklektickém labelu Skodaně nabízí popasovou fúzi jakový deep house, tech, downtempa i organických takových textur společně asi takovým různými acidovými možná vlivy. Teď už ale pojďme za tímhletím projektem Cello Octet Amsterdam, právě kteří si vzali na paškál legendárního estonského skladatele Arvo Pärta a vydali desku teďka na značce 7K s názvem Summa. Tohle ukázka už Pärtův Antifón o Adonai. Cello Octet Amsterdam. Dneska Suma.

nahráva pod svým týmto novým alter egom Foam and Sand. Po týden vyšla takáto, tá, myslím, že už čtvrtá deska Quieter. Přes jeho tentokrát label Trees and Cyborgs se objevuje. A pokračuje v té sérii skladeb Circle. Tentokrát 60 až 70, celkově 11 skladeb, na kterých najdete i vokalistky jako Pia či Principal Anne, se kterou spolupracovala už dříve. Celkově 3 nahrávky vokální s Mašou ještě Brodská a tam najdete i všechno, vyšlo jako singly, ty jsme se tady odehráli a tohle už je skladba Circle Set 67 a Foam and Sand, neboli Robert Koch na novince Quieter.

Nádherná věcička Circle 67 z této kolekce. Já zase dalších 11 nahrávek v takovém léčivém ambientním stylu od producenta Roberta Kocha aka Foam and Sand. No a nám se rozeznívá už poslední dneska ukázka, víc už toho nevezmeme, z takové kompilační remixové desky pro Australanku Penelope Traps. Opus Novum má název tohleto dílko s podtitulem Requiem Reworked. Vyšlo také na značce World Independent už myslím, že minulý týden možná. No a tohle už je předělávka od Julia Halter, té Američanky, pro skupinu Thou Art Mortal. Jinak remixují zde, no, předělávají zde Flora Yin Wong, Saint Etienne, Clara Louis,

Tolik Penelope Traps a tady ta ambientářka, tentokrát v nové remixu Julie Holter z této desetiskabové kompilace Opus Novum Requiem Reworked, která vyšla teďka právě na značce opět také One Little Independent. Takže určitě skvělá zase kolekce remixů a napojí takového experimentálnějšího ambientního zvuku. No ale tolik dnešní novinky, my už sejka vydáme za chviličku za pořadem intro. Kompletní playlist novinek najdete na stránce Lády Rády 1. No a my už teďka také se už pustíme do profilového pořadu intro dneska s kapelou Feeble Little Horse. Takže příjemný poslech.

Takže vítejte při profilovém pořadu intro dneska s touto americkou čtveřicí Feeble Little Horse, která vlastně nedávno vydala konečně také své třetí studiové album na značce Saddle Creek desku, kterou jsme tady představili před pár týdny pod názvem Bitnot. Tohle byla však jejich úplná prvotina EP, které se objevilo v květnu roku 2021 na právě značce YYY. Každopádně ještě skoba 15 hned úvodní track z této kolekce, celkově 5 nahrávek původně. Nakonec vlastně o rok později se dokonce tohleto EP rozrostlo na celkově snad 8 věcí, včetně kazety, která vyšla právě exkluzivně pro značku. Myslím, že to bylo tenkrát Crafted Sound. No ale tohleto EP pětiskabové si dáme ještě v jedné ukázce, teďka právě titulní nahrávce Modern Tourism. Já jenom doplním, že kapela Feeble Little Horse vznikla před 5 lety v Pittsburghu, právě na začátku roku, kdy dala dohromady původní sestava okolo právě zpěvačka basketbalistky Lydie Slocum. Byl to ještě kytarista a zpěvák Sebastian Kinsler, na perkuse Jake Kelly, a později se ještě do kapely navrátil i další pak člen této partičky, a to byl Ryan Wacholowski. Každopádně teď už skaba Modern Tourism, která dá název tomhle původně pětiskabovému EP, které šlo digitálně v květnu roku 2021.

0: Posloucháte profilový pořad intro dnes s kapelou právě Feeble Little Horse. Tato partička z Pittsburghu, jak jsem řekl, vznikla už původní takový ty začátky v roce 2021 jako právě nenáročný projekt kytaristů Sebastiana Kinslera a Ryana Valchovského na univerzitě právě v Pittsburghu. No a vlastně během tohle nahrávání toho jejich prvního EPčka Modern Tourism si přizvali i Jakea Kellyho a v létě jsem právě k ním připojila i Lydia Sloukam, která zpočátku by měla dělat pouze obal, nakonec se stala ale hlavní zpěvačkou a baskytaristkou právě téhleté americké partičky na poli takové noise, indie rocku, popu i shoegaze možná později. My si dáme teď už ukázku právě po skavě Chores, kterou jste mohli najít na té jejich už albu z roku 2021 desce Heyday. Další dvě ukázky, bude to tentokrát skladba za chvíličku Tricks a poté Drama Queen. No a my si můžeme ještě říct, že tyhle začátky byly opravdu ještě oproti tomu pozdějšímu albu na značce Saddle Creek, dal tomu druhé roku více nekompromisní, takové ještě syrovější. A to album Heyday, přestože čítalo celkově 11 skladeb, rozhodně nepřesahovalo délku nějak okolo ani půl hodinky. Podáme z ní skladba Too Much, ale my si teď dáme takovou pohoděnou věcičku s názvem Tricks a poté ještě další ukázku Drama Queen. Tohle jsou Feeble Little Noise a dnešním horse, dnešním intro.
1: I like what I'm doing, what I like, so can't beat that.

Stan Hladina, profilový pořad intro dnes s kapelou Feeble Little Horse a my jsme u jejich debutové desky Heyday, která vyšla v letě roku 2021, hned po tom EPčku právě Modern Tourism. No a my jsme si hrali věci Trick a Drama Queen, tohle byla ještě ukázka asi ani minutová You Got It Babe, jak jsem řekl, velmi krátké věci, takže pojďme si dát ještě jednu teda ukázku z tohohle debitu americké čtveřice z Pittsburghu a jejich ještě noizový hodně zvuk, teď už ale ukázka Grace, která uzavírá tohleto jejich debitové album z roku 2021. Feeble Little Horse v dnešním intru, no a playlist na stránkách Rádia 1, včetně info.

I don't know what I'm doing. Falling asleep.

Tak, to byla už, možná jste někdy poznali, skladba When You Sleep od My Bloody Valentine, předělávka od této partičky americké z Pittsburghu Feeble Little Horse, o které dneska také posloucháte profilový pořad intro. Rozhodně nezapřela si lásku k této shoegaze legendě na tom vlastně znovu vydaném EPčku, které vyšlo na tentokrát už značce, myslím, že přímo Crafted Sound, jak jsem řekl, jako kazeta. Obohacena byla o další pět nahrávek, včetně i skladby právě When You Sleep, a také se zdobuje další cover kapely, tentokrát ale Getch, kterou udělali pro Feeble Little Horse a předělali jejich skladbu Tricks, kterou znáte už, kterou jsme se pouštili tady z jejich debutu Heyday, a tato předělávka teďka bude znít pro změnu pro kapelu Feeble Little Horse od kapely Gedge. Tady jsou, no tady je profilový pořad intro a playlist na stránkách.

Tak Feeble Little Horse, dnes Pensilvány, tohle ta čtveřice v dnešním intru. A tohle byla, musím říct, vlastně také bonusová skladba Dog Song 2, která vyšla jako vlastně bonus k desce Heyday, k tomu jejich prvnímu albu pro změnu, které se objevilo poté v říjnu roku 2022, právě obohacená ještě i o tenhle ten remix pro skabu Termites, kterou si pojďme také pustit. Remixovali Full Body 2 a tohle už je bonusové znovu vydané album Heyday, které se objevilo pak na značce už Saddle Creek právě na podzim roku 2022. No a tam právě už pak chystají i Feeble Little Horse své druhé studiové album Girls with Fish, které si také za chvíličku pustíme. Teď už je remixová práce od Full Body 2 pro skupinu Termites.

Tak tohle byla už skladba Tin Man z avizované druhé studiové desky Girl with Fish, která, jak jsem řekl, už vyšla také na etablované značce Saddle Creek, tomhletom americkém vydavatelství. To první album vlastně se původně objevilo na Heyday v roce 2001 na kazetě pouze na značce Julius Wars. A jak jsem řekl, vyšlo pak v reedici o rok později na tohletom z Nebrasky indie rockovém labelu Saddle Creek, který nám dal spoustu zajímavé muziky. No a deska Girls with a Fish zněla v ukázce Tin Man, jak jsem řekl. Určitě pozitivně opět hodnocené album u kritiků téhleté americké alternativy indie rock shoegaze partičky, která právě bude znít v dalších dvou ukázkách z této kolekce celkově 11 opět nahrávek. Tohle už je vyklidnější věc s názvem Steam Roller a Feeble Little Horse na své druhé studiovce Girls with Fish, která, jak jsem řekl, vyšla na značce Saddle Creek, a to myslím, že to bylo v létě roku 2023.

Další ukázka z tvorby této indie rockové noise post shoegaze partičky Feeble Little Horse. A jak jsem řekl, ten prim vokální tam hraje zpěvačka Lydia Slocum, která hraje i na baskytaru a vytváří, musím říct, i obaly desek kapely Feeble Little Horse. Kapela je známá svým vlastně takovým DIY zvukem, který si vytváří a kombinuje chytlavé, jak popové melodie s tím drsným hlukem a vůbec kreslenými kytarami, které slyšíte v jejich tvorbě. My si z této desky druhé alba Girl with the Fish hráli skladbu tohle Sweet, která ostatně dostala jako jediná. Myslím, že i videoklip k této skladbě, jinak singly klasické k této desce moc nevycházely, ale my si můžeme říct, že tohleto album určitě zaznamenalo velký úspěch na alternativní scéně a posunulo kapelu mezi ty zajímavá jména žánru na poli noizové, indie kytarové, indie popové muziky a kapela se objevila a také tenkrát s touhle deskou na prestižních festivalech, ať to byla třeba Coachella v Spojených státech či Primavera Sound ve Španělsku. Teď si pojďme dát ještě ale další ukázku z tohohle vydařeného druhého studiového alba, které vyšlo na znese Saddle Creek v červnu roku 2023. Budou to ještě dvě ukázky, protože to kratší, zase skladby okolo dvou minutek, dvou a půl minutek, skladba Pocket a pak závěrečná věc Heavy Water. Tohle jsou Feeble Little Horse, dnešní intro a playlist a info odkazy na stránce rádia na podpoře Remintro.

vydařené album, které kapela také předvedla na různých festivalech, jak jsem řekl, no a vlastně během roku 2024 právě hodně cestovali po Americe a my si můžeme říct, že jejich pak nový materiál vyšel v loňském roce po více než roční odmlce nebo roce a půl z kraje března na značce Saddle Creek, byl to zatím právě samostatný single This Is Real a Feeble Little Horse už teď v tomhletom loňském singlu pro značku Saddle Creek.

Posloucháte profilový pořad Intro a dnes s tohletou už americkou partou, která se ze 4 člené kapely stala už v tomhletom roce pouze 3 členou, neboť odešel z ní vlastně zakládající člen a kytarista tohleté kapely, hudebník Ryan Valkonsky, ten vlastně původní člen, který dal kapelu se Sebastianem Kinslerem dohromady tenkrát na té škole, a ten zvuk, musím říct, oproti těm předchozím albumům se na této jejich poslední desce Bit Not podstatně více zahladil a více možná obalil do elektroniky. Doorway byla ta úvodní ukázka z této jejich letošní desky Bit Not, která opět nedala žádný single a kapela ho vydala teďka koncem května minulého před týdnem na značce opět Saddle Creek. No a my si z této opět vydařené kolekce 11 nahrávek nabídneme další ukázky. Tohle už je skladba Rewind a poté skladba Dior. Tohle jsou Feeble Little Horse a jejich letošní třetí poslední studiové album s názvem Bit Not.

to byla ukázka Dior z této letošní novinky desky s názvem právě Bitnot. Každopádně Feeble Little Horse, už co by trio, jak jsem řekl. No a tři členy sestavy už nahrávali to album Lydia Slocum, vokál s kytara Sebastian Kinsler, kytara zpěv a bicí Jake Kelly. No, jak jsem řekl, album je o poznání více takové, asi nejvíc uhlazenější oproti těm dřívějším a hodně experimentálnějším noizovým až zvukům. Tentokrát Bitnot posouvá zvuk mnohem takovým spíše digitálně klíčovým i zvukům. A zároveň takové pohodičce, jako slyšíte teďka ve skladbě Shady.

další příjemná věcička v takovém shoegazovém, tentokrát hávu, skladba s názvem Guts z té letošní novinky desky Bitnot od kapely Feeble Little Horse, která, jak jsem řekl, vydala tuhle desku v koncem května a tohle znese se Saddle Creek a chystá se opět vyrazit na turné. Ostatně bude hrát s kapelou Snuggle, kterou jste viděli minulý týden v Praze, a také s kapelou Computer Vibe třeba pojede turné. Podívej si do Kanady zatím. No, uvidíme, jestli se přijdou podívat také na nás. Každopádně sympatická už v současnosti pouze trojce hudebníků, konkrétně právě zpěvačka Lydia Slocum, kytarista Sebastian Kinsler a bubeník Jake Kelly. Teď už na jejich závěrečné věci, kterou vám nabídnu v dnešním profilovém pořadu intro, pak už se vydáme také za pořadem Seance, dneska se značkou Laps a jejich novinkou The Rovina a Taylor Dipre. Teď už ale Feeble Little Horse a zkama ještě Shopping a více info a kompletní playlist už také na stránkách Rádia 1.

opět ničím nerušený, příjemný poslech tohleté nedělně pondělní seance, kterou pro vás připravuji už také více než 30 let. Dnes, jak už jsem předeslal, se podíváme na francouzský a experimentálně ambientní label Labs z Bretaně, který se věnuje už šestým rokem vydávání tohleté příjemné muziky na poli právě takových minimal drone ambientních experimentů a různých také terénních nahrávek. Značka jinak Labs zněla v tom posledním releaseu, který vyšel teďka v květnu před pár týdny, a stojí za ním německo-americký tandem Aerovane a Taylor Dupré, neboli Uwe Zahn a Taylor Dupré, který jste viděli, mohli vidět málem také na spektakuláře, protože Taylor Dupré nepřijel nakonec tím showcasem kvůli covidu, ale Aerovane se už objevil zde v Praze vícekrát, na poslední spektakuláře před 3 lety, ale tohle je jejich společný album, které dostalo název End. Myslím, že už je jejich druhá spolupráce, kdy ta první, myslím, že vyšla ještě na značce 12K Records, a po několika letech se navracejí tyhle dva už matadoři na poli experimentálního ambientu a drone muziky na této druhé desce po 4leté odmlce, no, téměř. Každopádně my jsme na úvod poslouchali skladbu s názvem Ter z této celkově kolekce 8 nahrávek, a teď už se nám rozeznívá tady ta nejdelší kompozice, která má název Lake, neboli jezero, a která nabízí ten hřejivější, právě více takovej meditativnější ráz na této jejich společné desce, druhém albu End. Doplním, že to první album vyšlo pod názvem Skull Ghost a koncem roku 2022, jak jsem řekl, na značce 12K, Taylor Dupré. No ale tentokrát album na bretonském labelu Labs, už 52. release tohle velmi zajímavého a agilního vydavatelství. A my se dneska podíváme poté i na jeho hlavně teďka poslední release, který jsme si tady neodehráli. Naposledy jsme si tady představili album Akiri Sano z loňského roku, ke kterému už nás taky dostaneme desce DR, ale teď už Aerovane a Taylor Dupré, deska End a ukázka Lake. Já vám přeju krásný poslech, a playlist a info a odkazy už najdete na stránce Rádia 1 právě pod pořadem seance.

0: Tolik je dnešní seance s francouzským agilním a mladičkým relativně labelem, který vznikl před 6 lety v Bretani ve Francii značkou Laps, psáno L-A-A-P-S, a my jsme si hráli tohleto vydavatelství v průřezu deskami od té poslední, která vyšla i koncem května, dvojici Aerovain a Taylor McDipre deskou Nth, a zakončili jsme to stylově také producentem Aerovain, který tam poprvé vydal své solové album v roce 2023 pod názvem Sintra. To byla ukázka Constant. Ostatně kompletní playlist už tady najdete také na stránce Rád 1. Teď už míříme ke konci mého působení zde na Rádio 1. Vy se samozřejmě můžete těšit na už pravidelné Cedon Stop už dnes pondělí od 19 hodin s producentem z Británie A. Wales. No a naslyšenou pak v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Výbar získáme jedině z rybých hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, mi, pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam nechám nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: nějakou blbec, pitomec, vám říká dětovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: růz. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
3: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
4: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
5: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzona na hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na hradě Krakovec, naposledy. Arturzo.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová. Teď nám právě dohrála Karolin Poláček a co my si pustíme dál, tak bude Lily Miller, která společně s Damianem Churadem vydala fakt moc hezkou desku. Střídají se tam vlastně ty songy tak nějak navzájem, a protože moje oblíbená písnička od Damiana Churada, která se jmenuje River Down a zazní má asi 46 vteřin, tak jsem se rozhodla, že vám před to hodím i tu Lily Miller, a takže si to můžete užít vlastně tak, jak to je, postupně za sebou i na té desce.

0: jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Reklama na Radio 1.

tak práve nám dohrala písnička Sativa od Ateny Chlebové a Kriml. Teď momentálně nás čeká song Chase Me od Mon Nobiho. Myslím si, že Mon Nobiho asi tady nikdo nezná. Já jsem na něho narazila ještě s labelem, kde jsem toho hodně sledovala dřív. Je tam hlavně na Z-Tapes je hodně amerických a taky zároveň vlastně českých i slovenských interpretů a málo kdo o nich u nás ví. Já jsem se dneska rozhodla zahrát tady toho marylandského písničkáře, protože je to vlastně jedna z novějších písniček, kterou vydal.

0: vidíte ten
1: pejt? Rádio 1.
2: Tak právě nám dohráli i s tebou a jejich písnička Moře. Já bych teď pustila moji velkou oblíbenkyni, je to Lana Del Rey. Písnička je to Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. No, říkala jsem si, že občas, když tady jedno nebo respektive dva pondělky v měsíci budu, tak jsem nějakou Lanu občas propašuju, protože vlastně moc ráda ji poslouchám, takhle na ráno si myslím, že se to hodí taky. A dobře, takže tohle bude Lana Del Rey a od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
9: Tati.
10: Co pak?
9: Dívej.
10: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
11: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová. Právě nám dohráli Cosmetic Institute, brněnská kapela, písnička se jmenovala Mísa s ovocem. Podle mě hodně povedené EPčko, které nedávno vydali. Co bych vám teď ráda pustila, tak je hudebnictvo Smažená pikantní škeble, takový trošku zvláštní název, každopádně tady tenhle song se jmenuje Bread and Roses. Hodně mi připomíná Neutral Milk Hotel, třeba jako mimo jiné, a taky bych ráda s touhle písničkou vlastně pozvala na Oberfest, protože Smažená pikantní škeble tam vystoupí, a vystoupí tam ale třeba taky Athena Chlebová, Edův syn, Lichnovský, Palma, Pokoj 25 a další. Takže teď už nám bude hrát Smažená pikantní škeble.

0: 1?
1: No tenhle jingle, to nevím.
2: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce Little Sims a

0: Tři šťastní herci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Ominit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak a teď už nám bude hrát Special Unit.

0: Nejlepší
1: Radio 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.

0: Doražte na Prago do Rígráčů, Nekorektum.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
2: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrál písničkář Hello Incognito a písnička snad to čtu správně. A vlastně moc hezký song z jeho poslední desky. A k čemu my se posuneme teď, tak budou Orchid Mantis, takové lofičko, přijde by, že se to vlastně taky docela dost hodí na ráno a uvidíte, jak se vám to bude líbit. Takže Orchid Mantis a písnička Never Know Why.

0: sbavo, mangio rap e tvoj svet fakir. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze

0: Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Tak a my už si teď dáme písničku Strašidelný dom od Phobia Kid. Jak jste slyšeli, tak můžete vidět třeba na festivalu Rosnička, takže moc doporučuju.

Dobré ráno, od mikrofonu z Rádia 1 vás zdraví Lenka Zbořilová. My jsme teď doposlouchali nový single od The Tallest Man on Earth. Za mě velmi povedený, vlastně líbí se mi ta produkce celkově. A teď už bychom si pustili Vojtíka, takže se vrátíme trošku na naši československou scénu. Je to písnička Stangan, máme ji i nasazenou jako novinku ve Velké sedmě Rádia 1, takže když se vám bude líbit, můžete i zahlasovat. Každopádně takovým vlastně mě trošku překvapilo, je to v angličtině a je to takový hyperpop, bych možná řekla, ale ona s těma žánrama je to obecně trošku těžší. Každopádně užijte si tady tuhle písničku Vojtík.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

tak právě dohrála rotterdamská kapela Tremhouse. Písnička se jmenuje Plovdiv. Za mě úplně super. Teď bych vám ráda pustila polskou kapelu Coles. Já mám hodně ráda polskou scénu, takže vlastně, když budu vysílat, tak vám tam občas něco z Polska hodím. Ještě dneska nás dokonce čekají do 9 hodin nějaké polské písničky. Tady tenhle song se jmenuje Poirot, asi. A je to hrozně vlastně hezký, takový folkovější písničkářský song. Kdo zná Coles, tak ví, že je to vlastně trošku víc elektronika a tentokrát jsem byla vlastně hodně potěšená tím, že to bylo trošičku něco jiného. Takže teď Coles a jejich nový single.

Tak to byly polští Coles a já bych teď ráda pustila písničku No Caffeine od Marika Hickman. Pro mě úplně No Caffeine asi teď neplatí, protože už mám v sobě docela dost kávy. Každopádně já jsem si na tenhle song vzpomněla včera a přišlo mi super ho sem zařadit, protože já mám Mariku hrozně ráda. Shoutout mojí dobré kamarádce Nikole, která mě k ní dostala a doufám, že si to taky užijete.

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice. Jaké

0: obuv ví.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrál Black Tar Jesus a jeho song Different. Co nás teď čeká, tak jsou Iron and Wine, písnička Grace Notes z nejnovější desky Hands Teeth, takový folk, je to za mě jedna z nejhezčích skladeb na té desce a potom bych vám moc ráda pustila písničku Kuty od české shoegazové kapely Haze, o které jste možná nikdy neslyšeli, ale stojí to za to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
8: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Je 8 hodin, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová. My jsme právě teď doposlouchali kapelu Bibione. Ta písnička se jmenuje No Friends, Just Customer. Já bych ráda i vlastně s touhle písničkou a kapelou pozvala na festival Břeh do Ostravy. Bude se konat 20. června. Mimo jiné tam zahraje i třeba Goodbye Clifford nebo Keiko Sei. Myslím si, že to bude moc hezká akce, takže rozhodně doporučuju. No a teď už nás bude čekat polská kapela V časy a jedna z jejich písniček z roku, myslím, 2025, pokud se nepletu, takže z loňska, a písnička se jmenuje Biegač.

0: pozvánka do klubu Roxy.
1: Čau, tady je Viktor z Force, kde neděláme jenom shows pro Gen Z, ale taky pro lidi, jako jsem já, a nebo vy. A proto přijede do Prahy Baxter Dury, muž, který loni vydal svou 8. desku, a sešlo se to tak, že je to zároveň jeho dosud nejlepší deska. Kdo viděl loni live na Podmese, tak jednoznačně potvrdí. Album Alperoni vznikalo spolu s Paulem Edwardsem, který jinak nahrává třeba s Adele, ale když viděl Dury jeho live na festivalu Glastonbury, tak okamžitě věděl, že s ním chce spolupracovat. A dopadlo to báječně a my teď čekáme opojný a možná trošku neurvalý koncert. Pondělí 8. června v Praze v klubu Roxy a jako skvělý support Můry mají nárok na kremaci. Vidíme se tam.

Dohrala nám písnička Nemám výťah a nemám ani teba od Miaulau. A teď bych vás ráda pozvala na křest desky nové Arana Satana zítra v Punktu. Myslím si, že to bude hezký večírek, zahraje i Calvera nebo Is. Začíná se už o 7:45, takže kdo bude chtít, tak určitě doražte a teď už si pustíme písničku právě z té vycházející desky Po jezeří.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

CD Nonstop. Britský elektronický projekt A Whale se pohybuje na dubstepové scéně už od počátku této dekády. Jeho debut Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore vyšel v roce 2022 pro label Plastic Flowers a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Tak tohle byly skotští The Twilight Set. Písnička Get Away From It All z nejnovější desky. Je to moc povedená deska, takže rozhodně doporučuju. A teď už se vrátíme do Česka a pustíme si písničku Budu muset jít dál od Nevrtače, český producent a skladatel.

0: Tak, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová a teď, jelikož je 8.41, tak nás čeká představení nového čísla týdenníku Respekt. Tady máme na telefonu Filipa Zelenku, takže já ho tady zdravím. Dobrý den.
1: Dobré ráno, dobrý den. Tak v novém čísle časopisu Respekt týdenníku je ústřední téma lékař s ebolou, který byl převezen tedy na Bulovku, a není to ještě lékař s ebolou, ale je to lékař, který čeká, jestli se u něj projeví ebola, protože možná přišel do kontaktu s pacientem, a zároveň ten příběh je zajímavý v tom, že nemohl se vrátit vlastně do své domoviny, do Spojených států, a ujala se ho tedy Česká republika. Lidí s podobných osudem zase ostatních se ujala nemocnice v Berlíně, takže vlastně jedná se o poměrně unikátní příběh, není zase těch lidí tolik. Kolega Ondřej Kundra to v článku vlastně velmi detailně popisuje, jeho cestu z Konga, jak vlastně vypadá ta jeho izolace, protože on je ve velice izolovaném prostředí na té Bulovce, aby náhodou nebylo žádné riziko, kdyby tu ebolu měl, aby se to rozšířilo dál, a zároveň je to i vlastně, dejme tomu, taková věc, která se skoro neděje v Česku. Lidé s podezřením na ebolu byli pouze dvakrát za posledních nějakých 10 let, tudíž opravdu jako unikátní záležitost. Každopádně v novém čísle je toho mnohem víc. Šéfredaktor Erik Tabery se v editoriálu vrací ještě k událostem kolem sudetoněmeckého dne a zejména kolem té politické linky, kdy totiž poslanecká sněmovna schválila usnesení, které vyzývalo organizátory toho sudetoněmeckého dne v Brně, aby upustili od vlastně to jeho konání, protože tam se jim nelíbilo, že by tady potomci sudetských Němců se nějakým způsobem sdružovali v Česku. Tak Erik Tabery se k tomu vrací a s titulkem Ostudná chvíle českého parlamentarismu rozebírá, proč je to možná důležitější, než se v proudu věcí mohlo dít. Každopádně kromě toho tam nabízíme i další komentáře, třeba ohledně Pavla Matochy a České televize, nebo ohledně Roberta Fica, a také ohledně propojení sportu a politiky. Další texty se týkají například ještě Martina Kuby a jeho nového hnutí Naše Česko. Co to znamená, jakcí lidé se k němu vlastně přidávají, zejména spojení s jeho bývalou stranou ODS. Nicméně nejenom to, jsou tam i další detaily tohoto nového, možná velmi důležitého politického projektu. Dále tam z domácích věcí máme text o nezaměstnanosti na Mostecku a myslím si, že jednou z dominant tohoto čísla je obří reportáž o situaci ve Velké Británii 10 let od Brexitu. Je to totiž Brexit odhlasován v roce 2016, takže už je to poměrně dlouhá doba, kdy tento milník politiky vlastně se stal, takže čas podívat se, jak se to projevilo na celé zemi a kam se to možná bude ubírat. Každopádně už to vezmu v rychlosti. Další text je třeba o digitálním rozvodu s Amerikou, tedy jestli Evropa by měla mít vlastní WhatsApp, a myslím si, že ještě jeden z důležitých textů celého čísla je vlastně profil Radka Volmana, což je tedy bývalý anarchista, který reflektuje svoje zkušenosti na střety s neonacisty kolem roku 2000 v nové knížce, která se jmenuje Krev kruh černá. Myslím si, že to je taky text, který rozhodně stojí za pozornost, ale kromě toho je samozřejmě v novém čísle týdeníku Respekt ještě spoustu dalších zajímavých věcí, takže pokud nad tím váháte, jestli si koupit tohle číslo, tak určitě doporučuji. To bude zhruba všechno. Díky moc.
0: Taky moc děkujeme, Filipe, a my už se můžeme teď posunout na rádiu dál. Díky.
1: Díky, mějte se, naschledanou.

Tak to byla Ima Teva a její písnička Obligátní klam. Já bych se s váma rozloučila, takže dneska tady s váma od 6 do 9 byla Lenka Zbořilová. Každé sudé pondělí tady v tenhle čas se spolu můžeme takhle setkávat rádiově. A teď už bych vám ráda pustila písničku Punching the Flowers, takže nebudeme úplně mlátit opravdu kytky, ale každopádně ten song je moc krásný z nové desky Death Cab for Cutie. A mějte se fajn.

0: Rádio 1 za tiší slanýži.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
9: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
8: Blue!
10: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
11: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.

Ráno z Rádia 1 i v tuto šílenou hodinu vysíláme. Moje jméno je Žofie a až do 12. hodiny vám budu pouštět co nejnovější písničky. Tenhle track je od francouzsko-kubánského dua dvou sester, který si říkají eBay. Vydali druhou ukázku ze svého nadcházejícího alba, který se bude jmenovat Offerings, vyjde 26. června a skladba byla titulní a jmenuje se úplně stejně, čili

0: Jo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo, čau.
0: Čau.
2: Radio 1.
3: Welcome. You've now arrived at your destination. You may not know where you are or where you're going, but you know exactly where you came from. No tickets needed. You breathing is your proof of stay. No need to look left or right. Your soul already claimed the right of way.

Naprosto skvělý album vyšlo tomuhle americkému raperovi, vokalistovi a multiinstrumentalistovi Vinci Staplesovi. Jmenuje se Cry Baby. A tady ta rocková kytarovka, to je skladba Codden.

0: střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
3: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
4: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
7: Reklama na Radio 1.

po dlouhé době nový release od Mickeyho Blanka. Tentokrát je to feat s Ianem, Isaiah a taky Breakaway. Nová skladba Little Feet, která oznamuje nový album Café Paradiso, který spoluprodukoval třeba Falty DL.

Nový album vyšlo taky Navy Mu Blue. Jmenuje se Surrender. A najdeme na něm taky spoustu skvělých featů, třeba The Alchemist. A nebo třeba jako na tomhle tracku, který se jmenuje Belladonna. Aero Sweatshirt, což je jeho kámoše z dětství. A taky jste ho mohli vidět v lednu v Roxy, tady v Praze. V každém pádě je to parádní album, který celý doporučuju.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.

Úvodní skladba nového alba Katarzie. Pozvěma neprýdem. Která se jmenuje stejně jako nová deska. Je taky nejvíc nadžezlá skladba tohle alba. S výborným mladičkým klavíristou Robinem Galiou. Galiem. Smoltok malý sáva. Prýdu mi směšné tvoje pradaloga. Album vyšlo na slovenském Slnko Records a spoluprodukovali ho třeba 8Kid nebo Matěj Turcer a nebo náš milý kolega Oliver Thor. Na albu najdete i basu Laury Jaškové, a.k.a. Miaulau. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát. Želám ti, nech sem verí. Gela, predložené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze ST.

0: ask me,
1: what is it like to know? Rich. If you take like the craziest animal you can think of and then put that into a person,
0: that's how you get rich. Rich.
2: Tenhle ten track vyšel v pátek, jmenuje se Dirty Rumors. A produkoval ho Clem s Casino, který ho můžete znát z cloud rapový produkce třeba A$AP Rockyho nebo Mac Millera. Ale i vlastní elektronický tvorby.

Tady ten heavy bass track je ukázka z pátečního nového alba Soma od Skrillexe. No a na tomhle bangru, který se jmenuje Trunky, se dal dohromady s raperem Tracym a argentinskýma vokalistkama Anitou B. Queen a Tyco.

0: techno, tohle je nejmenší banger. Vyšel v pátek a jmenuje se Move. O produkci se postaral producent a DJ z Paříže, který se říká Housewife 9. No a ty parádní nakřáplí vokály patří nikomu jinému než Cuckoo Chloe, taktéž pařížský vokalistce, která žije ovšem v Londýně. Je to spoluzakladatelka labelu Nuxe spolu se Sego Bodego.
1: Poprosím š jako škrr.
2: Rádio 1.
0: No a tohle duo Housewife 9 a Cuckoo Chloe jste měli možnost v rámci Hard Noise pár tošky v roce 23 slyšet i ve Fuxu.

Tohle je elektronická producentka se syrskýma kořenama DJ Haram. Působí ovšem v New Yorku. A tady se dala dohromady s rapperkou Sharay. A vydali dva nový tracky teďka v pátek. My si hrajeme Champagne and Bouquets.

0: Today, I want to discuss the influencer accent.
1: No a DJ Haram je taky půlka Dua 700 Bliss. Ještě se skvělou raperkou Moor Mother.
0: Sounds like a question.
1: A můžete ji znát taky ze velmi známého labelu Hyperdub.
0: Also known as Creep. If you have vocal fry, you're...

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from, or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Reklama Rádia 1.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
6: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
7: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzo na hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na hradě Krakovec, naposledy. Arturzo.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
10: Radio 1.

Máme krátce po 10. hodině. Před chviličkou nám dohrá umělec mluveného slova z jihu Afriky, který si říká Lazarus Man. V pátek vydal nový album, který se jmenuje Skin. My jsme si hráli stejnou jmenou skladbu, kterou spoluprodukoval elektronický producent z Hamburku, který si říká Stimming. Kterýho tvorbu doporučuji už samo o sobě, takový parádní minimal techno. Olivier Cunha. No a tohle je Gay Ants a Antonio Dalbo. Liberation Lullaby.

Festivaly a galerie. V sekci festivaly tady pro vás mám Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape Festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. V sekci galerie tady máme například výstavu Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. V Kaštanu scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. V koleji 1 v Březnici je výstava Jaromíra 99. A v Tereziánském křídle v Jižních zahradách na Pražském hradě najdete výstavu Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. No a na závěr tady máme výstavu s názvem Chaos Line od Jana Pospíšila v Rock Café.

Rádiu 1 od 18 hodin můžete poslouchat pořad Big People. 19 hodin CD non-stop, tentokrát s A. Wales a album Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore. Od 8 hodin potom pořad Ešus ve 21.00 Hudba za dobrou práci, v 10 hodin pořad Inkubátor a v 11 potom Jazz a Fusion. Takže poslouchejte Rádio 1.

No a tohle je kapela The Avalanches, jejich skladba Every Single Weekend, kde se dali opět dohromady.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Bangui Fueni, Bambumbu Madu, Kiriba Nunibe Katanga, Sodia Lumumu Kayoke, Sodia Lumumu Kayoke. Kantumini Fumunga Niko.
1: Před chviličkou nám dohrála Maya Jane Coles, která se dala dohromady s baltimorskou raperkou, která se říká Rai Rai.

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Igračů nekorektum.
1: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem!
3: Reklama na Radio 1.
4: Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Posloucháte Radio 1, jak jinak? Tohle je v Berlíně usazená multimediální umělkyně Lyra Pramuk, která v pátek vydala pár remixů jejich písniček. Tohle je například skladba Meridian. No a tu zremixovali dohromady John Tejada a taky Laurel Halo. Prostě all-star team.

Kulturní léto Rádia 1. Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf-kytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tohle je britský producent O'Flynn, u kterého jsem zvyklá spíš na takový zlámanější tracky. Tak mě lehce překvapil tady ten velmi letní pozitivní houseový track, který se jmenuje Ashiko. Je to asi třetí single z nadcházející třetí studiový desky, která se bude jmenovat Kairos. A vyjde 17. července. A to na jeho vlastním labelu.

vzpomněla, a to je tracklist, který bývá na stránkách Rádia 1. Snažím se ho tam rychle doťukat, dodat lid. Takže jestli vás zajímá, co jsme si od té devátý hráli, tak se nestyďte a napište mi do chatu případně. V opačném případě tam za chviličku snad už bude kompletní.

0: We're just obvious. Small jumpers, corkscrews, wacky socks, commuter belts, Scientologists without yogurt.
1: No a tohle je pozvánka na dnešní večer, kdy v rok si vystoupí tenhle britský alternativní muzikant Baxter Dury. Jestli mě pravidelně posloucháte, tak ho určitě znáte. Minulej rok vydal parádní album Albaroni, kde můžete slyšet třeba Jay Gray. A to hned na dvou hostovačkách, na dvou trecích.
0: We're just obvious, listening to Florence and the Machine and having a roll-up. A man with soft hands and a dark heart.
1: No a taky se můžete těšit, že ve 2 hodiny odpoledne k nám do studia přijde na rozhovor.
0: Obvious people with shocking clothes and awful music, red death and a science of being a knob. I don't like anyone's music.
1: Tak ten si určitě pustíte a nechte se nalákat na dnešní večer.
0: Which is obvious, only my honesty matters. And having a roll up, being supportive, the backbone, the leg bone, the bone, the bone. We're just obvious. Tiny little pale porcelain ants running around in a large fishbowl full of aggressive men with beard trimmers.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
5: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
9: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
8: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
10: Reklama na Radio 1.

0: ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako takhle, něco takový.
1: Tak ta moje naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.
2: Heller Dance uvádí...
3: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. 38. ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha běží již v plném proudu a přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí od 1. do 23. června. V druhém týdnu se můžete těšit na další desítky představení v zajímavých prostorách i jako open air. Praha, 9. června od 19.30 v Ponci, divadle pro tanec, to bude Anat Grigorio and Michal Herman, Mid Barberot, plus La Chachi, Maria del Mar Suarez, Taranto Aletorio. Dva ženské duety a každý úplně jiný. Řeč těla plná energie i sebeironie se později prolne s magickým zpěvem flamenka. 11. června v 19.30 na střeše WPP Campus u metra Vltavská proběhne Mazel Freten Rave Lucid plus party. Electrodance, freestyle, street dance, prvky undergroundové kultury přenesené na scénu, aby vyústily v klubovou extázi. 14. června hned dvakrát vystoupí na Můstku v 18 hodin a 19.30 Adriana Štefaňáková s inscenací Overexposed. Nikdy jsme nebyli víc propojeni a zároveň nikdy víc osamělí. Sociální sítě vytvořily paradox, algoritmy nám servírují obsah, který potvrzuje naše názory a my se postupně uzavíráme do komfortních bublin, kde se nemusíme konfrontovat s ničím neznámým, odlišným a nepohodlným. Overexposed tento paradox obrací na ruby a ptá se, co se stane, když algoritmus vystoupí z obrazovky do ulic. Z programu v regionech pro vás vybíráme. V Brně 11. června od 19.30 v Industra Michaela Šeligová, Čokeby plus Jana Rojtová, Paradise Birds. České Budějovice hostí dvě představení a workshop. 10. června od 18 hodin na Sokolském ostrově Mazel Freten, Rave Lucid. 11. června od 17 hodin ve Vodáckém centru ČB na kanále Kolektiv Pradleny. 11. června od 18.30 ve Výměník 1 Anat Grigorio a Michal Herman Contemporary Workshop. V Chocni se 9. června od 17 hodin na Tyršově náměstí můžete těšit na Kolektiv a jejich Pradleny. Litomyšl 14. června od 15 hodin v Klášterních zahradách Kiko. López and Hector Plaza O čem stromy nemluví plus Introduction. V Plzni 8. června od 19 hodin v Moving Station Anat Grigorio a Michal Herman Mid Barberot plus Workshop plus Introduction and After Talk. Pišeli 10. června od 15 hodin v zahradě dětského domova můžete vidět představení pro děti i dospělé Jana Rajtová and Collective Invisible Traces. Varnsdorf 14. června od 19 hodin v Městském divadle Varnsdorf Arturis Nigalis Silhouette Letters plus Introduction and After Talk. A ve Zlíně 10. června od 17 hodin v Parku Komenského Kolektiv Pradleny. Více o kompletním červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 se dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás ve všech 22 městech i obcích. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
2: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz.

0: 奶妈妈，
1: 拉拉，
0: 奶řekni妈妈，
1: 拉拉，
2: tak řekni radio jedna。
1: 拉拉

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu rádia jedna.
1: Jedna reklama.
2: Nepatří do mikrovlnky, rychle.
3: Hrnec, kočka, tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou, najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící, práce snů, nechybí na svatbě.
4: Quickstop, geniální party hra od Pjatnika. Quickstop, hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
1: Jedna reklama.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. festivalarena.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sáno s Y.
7: Tati.
8: Co pak?
7: Dívej.
8: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
9: www Neurobeat, Athena Chlebová, něco, 100, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Rady na dobrý večer.
13: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
12: No tak... Špatně rozumím, no tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

řekla bych, už v celku legendární trip-hopový downtempo acid jazz producent a DJ z Francie, který si říká Kid Loco. V pátek vydal nový EPčko, jmenuje se Birth of the Loco. Na něm najdete 4 skladby, jedna lepší než druhá. My si hrajeme po pořadově druhou, která se jmenuje Wrong Number. Přijde mi, že to jsou spíš takový 2 skladby v jednom. Však má taky 6 minut.

No a za chviličku už saxofonistka z Londýna, taky písničkářka, vokalistka Laura Mish a její nejnovější skladba Siren.

Je to tak, máme 11 hodin a 40 minut a s ní, s touto hodinou i kulturní servis. Mrkneme se spolu na koncerty a tančírny, taky divadla, filmy a tak dále. Vše, na co můžete dneska zajít. V sekci koncerty a tančírny tady máme Jazz Dog ve 21.00 Nana Rashid. Lucerna Music Bar od 8 hodin večer, skvělá rapérka Princess Nokia. Námi na rádiu jedna velmi oblíbenou. Novoměstská radnice 18.00, Rita Maria a Filip Raposo. Na jaký film můžete dneska zajít, například do kina 35 od 17 hodin na film Má vlast, nebo potom od 7 večer 5 švestek. V kině pilotů dávají od 17 hodin 45 minut film Spasitel, od 8 hodin potom Není jiná možnost. Edison Film Hub od 5 hodin Amused, Losí Odyssea, v 19 hodin Přísahám, že za to nemůžu. Sekci divadla tu máme Docs od 19 hodin Útočiště 2025. Divadlo v Řeznické 19 hodin a 30 minut Vraťte nám Sofii Lorenovou. Divadlo v Celetné 19 hodin a 30 minut Něžná je noc. Ve studiu hrdinů bude dneska od 8 hodin večer představení Stařina. Na Jatkách 78 od 7 hodin 30 minut Černá voda. Klubovna Kašpar 19 hodin a 30 minut Lepka s Conmary. A divadlo D21 od 19 hodin 30 minut Aktivní zálohy. V sekci ostatní tady máme Galerie Rudolfínum od 17 hodin a 30 minut workshop Škola algoritmické solidarity. Lze zakódovat kolonialismus. Čítárna Unijazz od 18 hodin Rapid Věry Menčíkové. Turnaj v šachu. To by bylo ke kultuře. A u nás na Rádio 1 od 18 hodin pořad Big People, v 7 hodin večer CD Nonstop s A. Balesem. Songs I like a lot, but cannot finish anymore. Od 8 hodin večer potom pořad Ešus ve 21.00 Hudba za dobrou práci, v 10 hodin pořad Inklubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion. Takže poslouchejte Rádio 1.

za 10 minut 12, tak já už se s vámi pomalu rozloučím. A to další ochutnávkou z nového alba Inferno od skotského Dua Boards of Canada. Skladba Into the Magic Land, která vyšla na albu po prvním releaseu asi tak po 16 letech. Na labelu Warp. Na stránkách Rádia 1 už je k dispozici skoro kompletní tracklist. Je tam tedy i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. Za chviličku už se můžete těšit na Zdendu Lichnovskýho. A ve 2 hodiny tady bude mít návštěvu, a to skvělýho britského alternativního producenta Baxtera Darryho. No a my se uslyšíme zase za týden od 9 do 12, tak se mějte, čau.

Adiós.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
11: Reklama na Radio 1.

nádherný song s názvem Quick a Tasha, což je newyorsko lomeno chicagská písničkářská hudebnice skladatelka. No a já nahazuju motory. Takhle to zní. Počkat. A už to jede, perfektní. Gold Panda mi s tím teď trošku pomohl, Think the Motor. Zdraví vás Zdeněk Lichnovský, budeme se tady slýchat každých 14 dní, střídám se s Hanou Řičicovou. Tak snad to bude v pohodě, ne? Jinak Joffie Helfertová, nádherný tracklist, mám ho tady otevřený, abych náhodou nepouštěl třeba to samý, protože bych k tomu inklinoval, jak pěkné věci tam jsou. Nicméně bude to velmi barvité. V rámci mojí směny se kromě haldy nových písní můžete těšit taky na soutěž v rámci kulturního léta. Dnes je to s Rosnička festivalem, krásný line-up, takže... A to už brzo, v téhle hodině, takže střežte se tohoto. A potom, na co se hodně těším, ve 2 hodiny odpoledne sem dorazí britský hudebník Baxter Dury. Tak si budeme povídat o jeho pořád čerstvý desce Alberoni, která vyšla loni, taky o tom, že třeba vystoupil na Primavéře předevčírem a ty videa z toho jsou neskutečný. A stejně nakoplý to asi bude, nebo 100% bude i dneska večer v Roxy. Takže Baxter Dury ve 2 hodiny, mezi tím hudba. A teď už necháme Gold Pandu, ať se nějak poradí s tím motorem, Think the Motor. Potom i BBO Sound Machine, ty oznámili novou desku, skladba Concept of Love, anebo třeba Steve Lacy a jeho The Feeling. Posloucháte Radio 1 a já vám přeju hezký poledne.

0: Reklama Rádia 1.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.

0: zprávu FI.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
5: Reklama na Radio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, ano, pojďme rovnou do toho. Dozněly nám Siluety, první track na nový desce Mata 213. Ta deska se jmenuje Retroskepse a hostuje tam Tokyo Drift. A právě Tokyo Drift vystoupí na festivalu Rosnička. A budeme teď soutěžit o naditou tašku kulturního léta a také o lístky na tenhle festival. Je tu totiž další týden kulturního léta s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Krise Himmlera, to je prosím tohle, neortodoxní a avant-popovou umělkyni Mary Ocher, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel, zaměřený na hypnotické ostiny house music, Sam Goku, ten bude hrát hned za chvíli, anebo dvojici DJ Brom a Sara San. Z československých vod byl z rybníka na stage vyloven MC Gay, Phobia Kid, Tokyo Drift, Pyra Boys, Paulina Krastýna a mnoho dalších jmen se vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace najdete na webu festivalrosnička.cz. Vyhrát můžete dvakrát lístek na Rosničku, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasy, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy Pece, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connect It a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Gopas. Telefonní číslo do studia je 210 323 919, 210 323 919 a zvítězí ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Na Rosně rozkopne svůj set slovenský rapper Phobia Kid. A mě zajímá, jak se jmenuje jeho debutový mixtape z roku 2014. Možnosti jsou za A. Lexa van Hoch, za B. Gremlin, anebo za C. Tvoje máma. Můžete volat. A hned tady máme prvního volajícího. Halo, tady je Zdeněk Lichnovský, Rádio 1.
2: Ondřej, ahoj.
1: Ondřej, tak povídej, Phobia Kid, mixtape, debut.
2: Rok 2014, že jo?
1: Přesně tak.
2: No jo, a teď ty možnosti, promiň, já se omlouvám.
1: To bohužel, bohužel nemůžu zopakovat, to by nebylo fair, zkus to střelit.
2: Výborně, dobře, tak Bčko.
1: Což je?
2: No, vidíš, a to je to, co nevím.
1: Tak bohužel, já potřebuju správnou odpověď, ale nevadí.
2: Dobrý.
1: Byl jsi rychlej.
2: Díky.
1: Děkuji, Ondřej, čau.
2: Já.
1: Tak pojďte dál, pojďte dál. Bčko bohužel nemůžu uznat jako správnou odpověď, musí se to říct přesně, jak to je, tedy debutový mixtape. Tady je Zdeněk Lichnovský, Rádio 1, halo.
3: Adam, ahoj.
1: Ahoj, Adame, tak povídej, co myslíš ty, debutový mixtape Phobia Kida?
3: Je to Gremlin. Samozřejmě.
1: Přesně tak, samozřejmě, ano, ano. Souhlas, je to tvoje, pojedeš na Rosničku a to je dobře, protože je to skvělý festival, takže já ti gratuluju.
3: Tak to je báčné, děkuji pěkně.
1: Skvělý, tak mi zůstaň ještě chvilku na telefonu a já ti řeknu, jak se k tobě dostanou lístky a festivalová taška.
3: Děkuji.
1: Měj se, ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak už tam v pozadí jede Sam Goku a jeho Bliss Drift, ten taky vystoupí na festivalu Rosnička, jak už jsem říkal, 16. ročník 26. a 27.

června. Mrkněte se na stránky festivalrosnička.cz. Stojí to za to. My budeme soutěžit dál celý tenhle týden s Rosničkou, takže laďte Rádio 1 vždycky jednou denně. To vyjde. Teď Sam Goku, Bliss Drift, Rádio 1.

0: Česa?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.

0: Doražte na Prago do Rígráčů, Nekorektum.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.

Trošku na chvilku ještě stáhneme Anetu Martinkovou neboli Margo, protože jsem tady chtěl říct, že mě hodně baví ta nová soulová kliděnková pohoda Mikyho Blanka. Vy jste slyšeli teď skladbu s názvem Little Feet, která se objeví na jeho nové desce s názvem Café Paradiso. Ta vyjde na Transgressive Records 4. září a myslím si, že je rozhodně na co se těšit. Teď si dáme teda tu slíbenou Anetu, neboli Margo, na značce Bad Names vydává hudbu. Tohle je něco trošku ze šuplíku, už podle názvu. Skladba se jmenuje krypticky, respektive časově zasazená 07/2020. Jde o jedno léto, takový pohled do minulosti, ale zároveň první česky zpívaný track a já se těším na další, protože tohle zní skvěle. Margo 07/2020 a pak už si dáme tady na Rádiu 1 kulturní servis v jednu hodinu. Takže poslouchejte Rádio 1.

Ano, ano, máme už 2 minuty po 1 hodině, takže je nejvyšší čas vám prezentovat kulturní servis, tedy jeho první část, kterou jste slyšeli už v 10 hodin a já vám ji teď zopáknu. Týká se festivalů a galerií a taky programu Rádia 1. Máme pondělí 8. května roku 2026, pojďme na to. Co se týče festivalů, tak probíhá Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. A taky tu máme Landscape Festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Galerie je pondělí, tak jich je trošku méně. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Kaštan scéna Unijazzu, všechny krásy světa, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99, Pražský hrad Tereziánské křídlo v jižních zahradách nabízí Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art a v Rock Café vystavuje Jan Pospíšil Chaos Line. Na Rádiu 1 tady budu já s vámi až do 3 hodiny odpolední a jak už jsem avizoval, tak ve 2 hodiny tady budu mít vzácného hosta, protože tady bude Baxter Dury a ten dnes vystoupí v Roxy a tak si taky popovídáme o jeho desce, o jeho hudbě, o tom, jak se má, a znáte to, rozhovory na Rádiu 1. Těším se moc, to bude ve 2 hodiny. Ve 3 hodiny mě tady vystřídá Krištof Koenigsmark, a potom ve 6 hodin v podvečer Big People, 19 hodin série Nonstop, dnes A Wales. Songs I like a lot, but cannot finish anymore. Od 20 hodin Eshus se strýčkem Míšou, 21 hodin Hudba za dobrou práci, stejný člověk, 22 hodin Inkubátor a 23 hodin Jazz a Fusion. Další část kulturního servisu vám přečte právě Krištof Koenigsmark v 16 hodin a 15 minut. A nebo si všechno podstatné dohledáte na webu Rádia 1.cz, což doporučuji, pokud chcete vyrazit za kulturou. Nebo si pustit Rádio 1 přes internet. Pojďme dál. Co se týče hudby, tak samozřejmě jsem nadšen, jakožto velký fanda Panda Béra, že chystá další desku s producentem a hudebníkem, který si říká Sonic Boom. A budou to vydávat hezky už 10. července na Dominu a bude se to jmenovat A Question of When. A místo slova question je tam otazníček. Vyšlo k tomu vícero statementů, hlavně se toho týká toho, že se chtějí vyloženě vyhnout digitální distribuci, streamingům a tak dále, takže to bude hodně fyzický, ale samozřejmě to dohledáte všude možně. A líbí se mi, jak k tomu přistupujou, takže si to tady pěkně navnímáme. Právě titulní single Panda Bear and Sonic Boom, A Question of When. Potom třeba skvělá kapela Feeble Little Horse, ty mají venku debut, který mě hodně baví, nebo třeba 070 Shake, na kterou mi plynule naváže skladba z nové desky od Katarzie. Tak pojďme na to, je tu s vámi Rádio 1.

Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavé.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Hráli jsme si dánskou kapelu Ice Age, která má čerstvě venku novou desku For Love of Grace and the Hereafter. A čerstvě bylo oznámeno, respektive před 2 hodinami, že se podívají do Prahy, takže velká radost pro příznivce této kapely. Zdravím Juli. A prosím pěkně, pište si do diářku 7. únor 2027.

To je totiž to datum, kdy vystoupí v Meat Factory, takže tam třeba zahrajou i tenhle ten track s názvem No Fear. Nový album se zlatou patinkou, respektive už tradičně pojmenované nějakou barvou, si chystají Weezer. Tentokrát bude zlaté, Golden Album. A je tenhle ten single, který vám teď puštím, je rozhodně zábavný a taky tam funguje nějaký nečekaný propojení. We Might As Well Be Strangers, tak se jmenuje. Jsou to Weezer společně z Wednesday. A potom si dáme další hezký propojení The Avalanches a Jamie XX. Tímto vlastně The Avalanches oplácejí tu hostovačku Jamiemu, protože byli na jeho desce minulé In Waves a on se objevuje na jejich nadcházející desce, která vyjde zanedlouho. Takže Weezer, Avalanches a taky Brutalismus 3000 právě teď na Rádiu 1. Pojďme na to.

0: jedno.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The Increased Difficulty of Concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetna Theatre.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
7: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
6: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
7: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Fantastická BB Trix, Cardigans v samplu, Alamala. A tohle jsou něco z desky Majonéza. Skladba No a co? A pak se mrkneme na novinky ve Velké sedmě Rádia 1. A některé si pustíme. Tak to bývá. Hezký poslech.

0: nádoj.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: Dáme si, tohle je jedna z novinek, Vojtík a jeho Stun Gun. Vojtík má na Slnko Records venku nový album s názvem Prince Timmy. Potom si dáme Pokoje 25, taky čerstvý single, nikoliv deska tedy, s názvem 19. Tuzemská scéna na Rádiu 1.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Reklama Rádia 1.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
3: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
12: Reklama na Radio 1.

skvělá londýnská zpěvačka, skladatelka Delilah Holiday, track Formless. Nepouštím si to tu jen tak, nejenom proto, že by se mi ta písnička líbila, ale taky to trošku spojený s tím, co se tady bude dít ve 2 hodiny, protože dorazí Baxter Dury a ten právě s touhle hudebnicí spolupracoval, takže tak trošku ještě ladí. No a podobně to má taky s další londýnskou hudebnicí Jay Gray, která se dala dohromady se skvělou Belle Cobain a vydali tenhle track Take My Hand. Pak už si dáme track od Baxtera Dureyho, ovšem v remixu od slovutného Jervise Cockera a taky Parrota, Alberoni, a budeme si povídat, až dorazím.

Holy Bones a Backstreet na rádiu 1 Slug Boy. Teď si dáme něco z přísného labelu Silver Racket, jenom malinko zmírníme. Cardo a Decumanus, to je prosím pěkně Václav Orcíger, kterého můžete znát třeba z kapel Or, Vlněna, nebo současně 50 metrů znak, tak má venku nový album, který je skvělý, písničkářský, brdský vlak do neznáma, lomeno DC Notes. My si hrajeme skladbu s názvem Říjen a pak si dáme třeba pozvánku na Creepy Teepee ve formě hudby, skvělý festival letos v Praze, The Basement nebo Big Freedia a jejich spolupráci se Sophie Horse Girl. Skrillex bude taky, hezky bude, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Té Boskovice festival pro židovskou čtvrť se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
1: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
2: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
4: Reklama na Radio 1.

Miluju tenhle ten track, The Basement, americká divočina, Stay in Your Lane, která se ale bude dít na tomhle ročníku festivalu Creepy Teepee, které se tentokrát přestěhoval z Kutné Hory do Prahy, konkrétně na ostrov Štvanice. Bude to probíhat od 10. do 12. července. Já tam jdu určitě na The Basement. Kromě nich tam vystoupí třeba ještě Track Violence, Death Crash, Hornet, Deer Park, Car Underwater a vůbec doporučuji. Každopádně u Creepka platí, že je to objevovací festival, takže člověk tam najde spoustu věcí, které neznal a jsou skvělý. Tohle je Big Freedia. Ta vytáhla svoji spolupráci s bohužel už dlouho zesnulou producentkou Sophie. Jmenuje se Blaze That Ass. Pak si dáme Horse Girl, That's My Beach, nebo třeba Skrillexe z nový nečekaně dropnutý desky, takže já je, Rádio 1.

0: Když padá Daft Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrat.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce Little Sims

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Tohle kope skvěle. Cara Delevingne, který můžete znát jako herečku a modelku, tak se pustila do hudby a zní to skvěle. Out of my head. Říká se, že Fiona Apple vlastně spolupracovala s Carou na některých z tracků na její debutovou desku, která se blíží. Za mě dobrý. Tohle je skladba, skvělá skladba od Debbie Dawson. Cool 8. Trošku schlazení do letního dne.

CD Nonstop. Britský elektronický projekt A Whale se pohybuje na dubstepové scéně už od počátku této dekády. Jeho debut Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore vyšel v roce 2022 pro label Plastic Flowers a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

hodně mě baví tenhle ten skoro až starosvětský obrovský song, který pochází od portlandské hudebnice, která se jmenuje Emma Ruth Rundle, Powerless. Ta bude vydávat nový album These Killing Times, který by mělo vyjít v září, konkrétně 18. září. Těším se, moc pěkný. Nový EPčko teď taky vydává skupina, která se jmenuje She's Green. Je to indie rocková kapela z Minneapolisu. A tak rádi si čučej na boty v tom novém slova smyslu a vlastně i starým, a jsou to moc pěkné písničky. Tohle je jedna z nich, jmenuje se Close Your Eyes a je to o setkání ve snu s mysteriózní postavou. Tak uvidíme, co všechno se v té písni bude dít. A já se s vámi tímto rozloučím. Moje jméno je Zdeněk Lichnovský, tracklist jsem vyplnil na webu a mějte se krásně, za chvilku je tady Krištof Koenigsmark a ten se o vás vynikajícně postará, takže zůstaňte s náma. She's Green, Close Your Eyes, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Everybody be cool. You be cool.
7: Radio 1.

Dobré odpoledne, drazí a milí posluchači. Na Medarda 8. června. Tahle krásná verze z kapely Wicked Game. V tomhle případě od kapely Les Rains Prochains. A nás dovedla k odpolednímu vysílání. Doufám, že jste nadále v pořádku. Že zítra se má ochladit, tak si rychle ještě pustíme tuhle písničku o chystaném létě. Já ještě nevím, co vám dnešní odpoledne přesně přinesu, ale tak nějak tady spolu pobudem v té naší existenci.

0: bez jednoho roku, 20 let je tahle skladbě. To je pražská kapela Alvik a jejich Samba in Paris. No a za dvě minutky si dáme nového Finka.
1: Reklama Rádia 1.
2: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
9: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
10: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Reklama na Radio 1.

Finn Greenell, známý jako Fink, a jeho úplně čerstvá deska, která se jmenuje The City is Coming to Erase It All. A vy jste s ním právě slyšeli skladbu Does the Shade Choose Who to Comfort? Vybírá si stín, koho stín. Tak vám přeju hezký stín. Máte-li ho? A jinak hodně vitaminu D, pokud ne. Tohle je taktéž britský producent z Londýna, říká si Akusmi. Nedávno vystoupil v České republice, jeho nový single, který právě vyšel, se jmenuje Rain Dance a spolu účinkuje na něm Sarah Tico.

Tohle byl ostravský producent KCK Karl Jacintila. Jeho skladba Golden Drought v letošním remixu od dvojice Liquid Bloom and Bloomurian. A ještě jedna skladba od pana s podobným krevním oběhem. Ten se říká Intish, žije sice v Berlíně, ale původem je z Jižní Ameriky. Jeho nový dnes vydaný song, teda před měsícem vydaný song 8.5. se jmenuje Hop Drop Flying Round.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

tuhle skladbu určitě znáte od Leonarda Cohena, jehož je to cover. Objevila se na scéně Missing Star před 5 lety britské dvojice Luna Tractors, kteří kromě jiného dorazí zítra odpoledne k Josefovi na rozhovor. Nepsou jedni ze zahraničních účastníků festivalu Art Torso tento víkend na hradě Krakovec. Na druhé straně Křivoklácka. Rozhodně doporučuji, dostali slot v pátek již 5 hodin odpoledne, tak myslím, že je to velký důvod tam dorazit včas a nebýt jako Katarzia, která zpívá pozvěma, nepriděm. Takže já vás zvu a přijďte.

0: Za CHM Kohut by.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Veď Karlovy Vary.
0: Pop starší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím bikín. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok, sestra.

0: Jaj, tak nejvyšší postavená novinka ve Velké sedmě, novinky přímo na páté místo, Katarzy a pozvíme neprdně. Velká poklona zase, krásné. Krásně a na komoru.
1: Soutěž Rádia 1.
0: No, oni zase ty lidi po vás něco chtějí a chtějí, abyste soutěžili. A není to jen tak leda, jaká cena. Jsou to dva vstupy na křest Alba Pragounion, kteří se po roce vrací do Energy Pubu v Riegerových sadech a tam tentokrát proběhne i křest nové Alba Necorrectum. A nové věci poprvé naživo, k tomu průřez starší tvorbou a živá kapela. 11. června, tudíž ve čtvrtek v Energy Pubu v Riegerových sadech. Více informací a vstupenky najdete na prageopener.cz. Telefonní číslo do studia Radia 1 je 210 323 919 a až položím telefon, stačí, když mi jeden z vás sdělí, kolik tracků obsahuje album Necorrectum a na odpovědu dostane až třetí volající.

0: Dobré odpoledne, tady Markéta.
1: Ahoj Markéto, tak co si myslíte?
0: 20,
1: vy to víte.
0: Jo.
1: A už jste to slyšela?
0: Zatím jsem to neslyšela, ale už právě jsem o ní hodně slyšela a všechno jsem vždycky poslouchám u poutávky na rádiu jedna, jak budou v rýkráčích, no a já tam budu.
1: A budete a dokonce zdarma ještě si sebou někoho můžete vzít.
0: Takže no to je úžasný.
1: 20 je správná odpověď, je tam zase spousta materiálu, sám se taky doufám, kdy budu mít často slyšet celé v kuse, ale vy rozhodně ve čtvrtek celé naživo. Gratuluju, vydržte na telefonu.
0: Děkuju.

No, vy všichni můžete ve čtvrtek vyrazit do Vigáčů na Prague Union za své. A nebo si také pořídit jejich novou nekorektně korektumní desku. A nějak mi to připomnělo tuhle 24 let starou od

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: A ještě, než se dostaneme ke zpravodajství stanice Praha, tady jední nový Tata Boys. A jejich skladba Mlčení.

0: Heller Dance uvádí
1: zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. 38. ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha běží již v plném proudu a přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí od 1. do 23. června. V druhém týdnu se můžete těšit na další desítky představení v zajímavých prostorách i jako open air. Praha, 9. června od 19.30 v Ponci, divadle pro tanec, to bude Anat Grigorio and Michal Herman, Mid Barberot, plus La Chachi, Maria del Mar Suarez, Taranto Aletorio. Dva ženské duety a každý úplně jiný. Řeč těla plná energie i sebeironie se později prolne s magickým zpěvem flamenka. 11. června v 19.30 na střeše WPP Campus u metra Vltavská proběhne Mazel Freten Rave Lucid plus party. Electrodance, freestyle, street dance, prvky undergroundové kultury přenesené na scénu, aby vyústily v klubovou extázi. 14. června hned dvakrát vystoupí na můstku v 18 hodin a 19.30 Adriana Štefaňáková s inscenací Overexposed. Nikdy jsme nebyli víc propojení a zároveň nikdy víc osamělí. Sociální sítě vytvořily paradox, algoritmy nám servírují obsah, který potvrzuje naše názory a my se postupně uzavíráme do komfortních bublin, kde se nemusíme konfrontovat s ničím neznámým, odlišným a nepohodlným. Overexposed tento paradox obrací na ruby a ptá se, co se stane, když algoritmus vystoupí z obrazovky do ulic. Z programu v regionech pro vás vybíráme. V Brně 11. června od 19.30 v Industra Michaela Šeligová, Čokeby plus Jana Rojtová, Paradise Birds. České Budějovice hostí dvě představení a workshop. 10. června od 18 hodin na Sokolském ostrově Mazel Freten, Rave Lucid. 11. června od 17 hodin ve Vodáckém centru ČB na kanále Kolektiv Pradleny. 11. června od 18.30 ve Výměník 1 Anat Grigorio a Michal Herman Contemporary Workshop. V Chocni se 9. června od 17 hodin na Tyršově náměstí můžete těšit na Kolektiv a jejich Pradleny. Litomyšl 14. června od 15 hodin v Klášterních zahradách Kiko. López and Hector Plaza O čem stromy nemluví plus Introduction. V Plzni 8. června od 19 hodin v Moving Station Anat Grigorio a Michal Herman Mid Barberot plus Workshop plus Introduction and Aftertalk. Pišeli 10. června od 15 hodin v zahradě dětského domova můžete vidět představení pro děti i dospělé Jana Rajtová and Collective Invisible Traces. Varnsdorf 14. června od 19 hodin v Městském divadle Varnsdorf Arcturus Nigalis Silhouette Letters plus Introduction and Aftertalk. A ve Zlíně 10. června od 17 hodin v Parku Komenského Kolektiv Pradleny. Více o kompletním červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 se dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Těšíme se na vás ve všech 22 městech i obcích. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. Pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio 1.cz.
0: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz.
2: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Radio 1.
3: Já zajímavé, z čeho je ten kohout. Tady na jedno přání pro rodinu, která stále někam padá, shout out to the family. Pro Andyho jedna stará vzpomínka na Ninja Tune a DJ Food. Tady mám na tom cečku napsáno, že 22. listopadu 96 hrají od 9 v Roxy. Tam jsem možná byl. DJ Food Recipe for Disaster and Mr. Quickie Cuts the Cheese.

47. producent Screamshire a jeho nový single z minulého týdne With Our Eternal Hope and Joy. No a protože naděje umírá poslední a na věčnosti není nic poslední, takže ta naděje je věčná. A o tom možná mohla být ta píseň. To byl jenom takový koment. Stejně tak čerstvou novinkou je skladba Computer Love od producenta, kterého znáte pod značkou Roma.

CD Nonstop. Britský elektronický projekt A Whale se pohybuje na dubstepové scéně už od počátku této dekády. Jeho debut Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore vyšel v roce 2022 pro label Plastic Flowers a vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: SAD Non-Stop.
1: Kulturní servis.
2: A je to tady, dámy a pánové, myslím, že všichni netrpělivě čekáte, jestli bude pršet a 40 dní krápat. Druhé čtení druhé poloviny kulturního servisu Rady 1 pro pondělí 8. června. Svátek má právě zmíněný Medard a vězte, že z koncertu o tančíren můžete dnes vyrazit do jazzdoku od 9. Tam hraje Nana Rashid. V Lucerna Music Baru od 8. vystoupí americká reperka Princess Nokia. A v Novoměstské radnici od 6. Rita Maria and Filipe Raposo. Z filmu můžete vyrazit do kina 35, od 5. tam promítají Mou vlast a od 7. Pět švestek v kině pilotů, od 3:45 Spasitel a od 8 hodin Není jiná možnost. Edison Film Hub vás zve od 5 na akci Amuset neboli Losí Odisa a od 7 film Přísahám, že za to nemůžu. Z divadel máme tu Docs od 7, představení Útočiště 2025, v divadle Březnické od 7:30 Vraťte nám Sophie Loren, v divadle Celetné od 7:30 Něžná je noc, ve studiu Hrdinu od 8 hodin Stařena, v Jatkách 78 od 7:30 představení Černá voda, klubovna Kašpar uvádí od 7:30 Lepku z Kounmery a v divadle D21 od 7:30 představení Aktivní zálohy. V rubrice ostatní máme tu galerii Rudolfinum. Od 17:30 tam probíhá workshop s velmi zajímavým názvem Škola algoritmické solidarity. Lze zakódovat kolonialismus? Komu to zajiskřilo, ať tam vyrazí od 17:30 v Rudolfinum. A v čítárně Unijazz od 6 hodin turnaj v šachu aneb Rapid Věry Menšíkové. Vydržíte ho i na všech frekvencích Radia 1, a to buď v DABu, nebo na FM-ku, kde to máme Praha 919, Plzeň 97,5, Liberec 987 a České Budějovice 100,2, tam vás všechny zdravíme. Všude tam, kde nás slyšíte, samozřejmě po internetu jsme teď celosvětoví a možná, že už nevím, kam až dosáhne Starlink mimo tu planetu. Ale tam nás počítám a moc vás neposlouchám. V 6 hodin dorazí do Rady 1 pánové Simons a Luke the Cook se svým pořadem pro velký kluky Big People. V 7 hodin CD non-stop, jak říkal před chvílí Joseph A. Wales a Songs I Like a Lot But Cannot Finish Anymore. V 8 hodin strýček Míša nebude mít hosta a proto vám pustí Ashes z loňského června. Ze záznamu, kdo bude hostem, zapnou ti, co si to v 8 zapnou. Teda zjistí ty, co si to v 8 zapnou. V 9 vám pak stříček hrává hudbu za dobrou práci. V 10 hodin pořad Inkubátor a v 11 jazz a fusion hodinka. To vše lépe vyslovené naleznete na webu radio1.cz. Tam se také dá hlasovat do obou našich hitparád. A posílat vzkazy do studia, pokud už na vás moc mumláme. A jmenuji Krištof a nadávám příjemný poslech. Tohle je Princess Nokia, která večer vystoupí v Lucerna Music Baru.

0: obuv ví.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force. Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp them!

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati.
3: Co pak?
2: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Na sedmi chvílích na Radio 1 přijdou pánové, kteří rádi a často něco říkají. DJ Crush. Tady je teď DJ Crush a Rico Dan. Novinka z konce května. 45 Boss. Warn them. To jsou ty lidi, co potřebují, abyste to hodně věděli. My jsme byli všichni o trošku méně hloupí. Ready for shell down them. Yo, I am a dog. Hey. Hold them around, please.

0: wanna take way.
1: Flavor D, Scholar.

Tohle byli zase producenti Flava D and Scala D a spolu s nimi MC Double E. Tak to je čerstvá věc. Podobě Scala Bit Different. A do třetice všeho u MCovaného. Tohle je Skrillex spolu s ním Randomer, Blavan a MC Drika. Skala se jmenuje Tiso. Všechny tři poslední skladby vyšly každá den po sobě. Počínají 27. květnem.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: zůstanu sám sebou. S tebou, ty idiote.
1: Tolik MCG, jedna z hlavních hvězd Festival Rosnička, s kterým tento týden máme Festival Léto. Sám se sebou. Tohle vzpomínka na Jake Kenzův remix skladby od The Others One Man Show.

0: Máči, možná neuvěří, že když řeknou, že mi těch 24 let, co tohle skladba vyšla, připadá jako včera. Zvlášť v 18-letých je to více jak polovina jejich života. The streets have big become heroes.
1: When our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.
0: A tady na přání až do Rakouska pro Romana Voltra. Posluchače, který ho tam tuď teď volal, že je na příjmu a chtěl takovou tu přešeptej.
2: Fascinating.
0: Bubbleu a Charlie Van z Omskové věště, tehdy v Londýně.
2: Difficult these days to get good rest.

0: Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Just like that, forgot his troubly hose and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Jedna z mála výhod nejisté budoucnosti je, že člověk si pak váží každého dne. A dá se snaze žít proto teď. Protože to potom je příliš mnoho počítání.

0: super, teď co by nevěděli, tohle byly Opustry, It's a Fine Day a za 2,5 minutky své s mámy zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hazardní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny Dick přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dick platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dick.cz.
7: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
8: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
9: Reklama na Radio 1.

Madja en De Las Esferas, společné EP Spacio Sagrado, posvátný prostor. A vy jste z něj slyšeli i skladbu Máš Fasil, nebo nejvíce jednodušší. Tak vám přeju, že aby i váš den byl dneska jednodušší, než si myslíte, že může být. Někdy taky může být hodně těžký, nebo to může být 99 těžkostí. Aspoň tak bych překládal Noventanov Pesitos. Tohle jsou Zen Baboon z Portugalska. Ti mimochodem vystoupí v sobotu na festivalu Artarza na hradě Krakovec.

německý producent Parafor Kuma a titulní skladba k jeho nové čerstvě. V květnu vyšla desce Nasar. Hlas patřil pánovi, který se jmenuje Nathan Ball. Další novinka, tentokrát z Francie. O kus vedle. Na stejné kouli. Dvojce Illo. Is This Forever a jejich hostující zpěvačkou jest Luca.

0: Reklama Rádia 1.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
4: Reklama na Radio 1.

Danger Mouse a CeeLo Green a.k.a. Gnars Barkley se přihlásili v březnu s třetí deskou věnovanou Atlantě a tohle byla skanba I am Nisha. Takové mírně nakřáplo funky veselé náladě pokračujeme. Tohle jsou Gorillaz, jejich Happy Dictator, na kterém spolu účinkují 80-kové hvězdy The Sparks.

Tolik tedy Gorillaz a Happy Dictator spolu se Sparks a následuje ukázka z nové desky v dnešní době už 57letého francouzského producenta Etienne de Grecyho, jednu z hvězd francouzského zové vlny. Já myslím, že podle těch desek, které dělají po 50, se poznáte, co mezi tou dobou dělali. Mám dojem, že teď došly peníze. I když deska je veselá, což se třeba ocenit. Etienne de Grecy, skladba Ignition featuring Sugar Pit.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: A nyní mírná změna stylu. Přivedl mě na ní posluchač Míra, když jsem tak vzpomínal před pátou Strejkovsky. On chtěl slyšet Tichou dohodu, Kotva a kříž, což už jsem sám neslyšel fakt 20 let. Tak tady je. A také zdravím do Malmé. Odkud mi psali Adam a Saška, že tam žijí. A že jsou na zahradě, tak zdravím. Snad mají také slunčko.

tolik tichá dohoda jako tvá kříž po dlouhé době neredvědná, i když Blanka Šumová, zpěvačka, svého času také měla svou směnu tady u nás. Což mě dovedlo neochvějně k době ještě o kus vedle, o kus starší skladbě z roku 1993, irští Levelers, jejich Discarden. A také, kdybyste chtěli slyšet songy staré a trošku více tanečnější, tak Josef má 36 let na Strahovské sedmičce již tento pátek, pokud tedy nepojedete na Artarza. A nebo nepůjdete na Respekt.

Já tam slyším teda Monday, ono to asi nebylo něco jiného. Hej, Monday, když máme to pondělí. Za 5 minut 6 znamená, že pánové z velkých kluků již jsou připraveni se o vás postarat a být pěkně funky. Tohle byly Van Giant Leap a jejich Each Step Move Us On featuring Zap Mama and Speech Arrested Development. Celý track list pod mým jménem Krištof Chynik jsme už skoro celý tedy na webu Radio 1. Já se budu těšit zase za 14 dní. Doufám, že některé z vás uvidíme tento víkend na festivalu Art Torzo. Já hraju v sobotu ve 14:00 s námi a jinak tam také svítíme. Proto ho mám takovou plnou pusu. A je tam hezky. A hrají Lunatic Tours od 5 už v pátek. Tak se stavte. Tohle jsou Ras & Afla. Jejich Walk the Walk. Tak ať vám všechny vaše kroky nemíří do měkkého. A na dohezký poslech s Radem 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Big people, big people, big people, big people, big people. Big people, big people,
10: big people.
11: Don't shoot, gun sound.
12: Luke the Cook and Craig Mons, every other Monday from 6 p.m.
13: Okay, cool, man. Big people. Tell a friend to tell a friend to tell your mate to tell your nan. Trying to live my life off the grid.
14: Radio Vietnam.

0: in June and August at Teletná Theatre.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tady pondělí 19. hodinu, je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britským datempo elektronickým projektem Ale Wales, a bude znít debutové album Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore, které vyšlo v roce 2022 na značce Folded Music. My si dáváme tenhle ten počin do CD Nonstopu úplně poprvé, a to hlavně v souvislosti teďka se zcela novou deskou, album Strange Dream, které vyšlo teďka v dubnu na značce Folded Music. Každopádně tenhle ten britský producent, který tají své jméno, pochází z Bristolu, co jsem dohledal, a ve své tvorbě často kombinuje prvky downtempa, lo-fi, různých textur, tribopu, ale i experimentálního zvuku. Vy z toho poprvé mohli najít už v roce 2020, a to na různých singlech, na různých i značkách, jako single Lavender pro Plastic Flower, či single Tell Me Lies na značce 10,000 Things, na které ostatně pak následující rok 2021 debutuje EPčkem After All 2019-2020 s tou kompilací, která vyšla v létě roku 2021 na Výla 5 jeho nových nahrávek. Pak ho najde samozřejmě také v roli remixéra, a to pro různé projekty, ale v roce 2022 také vyšel jeho další třískabový EP počin Let You Go na značce Slack Sound. No a v říjnu na podzim roku 2022 právě i tohleto jeho debutové, možná kompilačně laděné album Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore. Tohleto dílko má celkově 32 nahrávek, povětšinou skladeb okolo 3-4 minut, takže se nám to tam asi celé nevejde, ale určitě ta většina. Doplním, že poté ho najdete na EPčku Greater Than následující rok 2023 na jaře. To bylo už právě pro značku Manchesteru Folded Music a Stahy Rokio, který ostatně pak zůstal věrný až do posavat. Ostatně tam se objevily v roce 2023 další triskabové EP Coasting, a po vlastně dvouroční odmlce pak až se navrátil v tom loňském roce singlovou záležitostí Sunning in the Central Reservation. To byl ostatně také první track z jeho pak téhleté letošní nové desky Strange Dream, ze které postupně ale vyšly i další singly během letošního začátku roku, jako Commuter, Nothing, Our Blue či Overgrowth. Devítiskabový nový počin Strange Dreams nabízí už sofistikovanější, ještě propracovaný zvuk na poli právě downtempo elektroniky Ale Wales, teď už ale ukázka z jeho prvotiny z roku 2022 desky Songs I Like A Lot But Cannot Finish Anymore, a vy ho uvidíte, doufejme, také brzy v Praze, třeba na showcase právě značky Folded Music příští rok. CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappen!
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Krásný dobrý večer vám ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a po týdnu se opět setkáváme u Ešusu a u Hudby za dobrou práci. Nějak se to všechno semlelo a dnes ve studiu nebude host naživo, ale vrátíme se do 30. června loňského roku, kdy měl ve studiu se mnou Honza, someliér šampaňských vín, nebo šampaňských, no, teď, aby mě Honza nezabil potom, se kterým jsme kdysi plánovali, že si otevřeme šampaňéry v Dejvicích, ale já jsem velký plánovač a také velký prokrastinátor a nedotahovač projektu, ale Honza na rozdíl ode mě to dotáhnul do konce a před pár týdny si otevřel v Praze šampaňéry a já se těším, že se tam do ní podívám. A abych vás malinko naladil, tak si poslechneme právě povídání z Francie a přímo z oblasti Šampaň. Další, co tam mám, proč schání hostů je občas velká řehole a špatně se to domlouvá na mnoho oslovených lidí, jenom pár lidí třeba reaguje a pak to dotáhneme dokonce s nějakým datem, aby jsme to sladili a vzhledem, zabírá to dost času a vzhledem k tomu, že já to tohle je všechno můj koníček, tak já ne vždycky všechno se mi podaří dotáhnout do úplného konce, proto dneska budeme hrát se záznamu a co jsem si tady ještě poznal, kurevsky mi bolej záda a nevím, co s tím, nevím, jestli mezi vámi posluchači mám nějakého případně člověka narovnávače zad, chiropraktika, masážistu. A poslední ještě, a to se týká opět Ešusu, příští týden by tady mě měla navštívit ve studiu Helena, maminka i se dvěma dětmi přijdou. Helena je horský vůdce a vozí lidi po celém světě po horách a my si budeme povídat s Helenou a s jejími dvěma menšími než středními, teda teď si nepamatuju, kolem 10 let dětem, o tom, jak se spolu pohybovali po horách v Nepálu. A zároveň s kým jsem vás chtěl poprosit o doporučení nějakého ubytování, protože já jsem myslím, že jim zařídím ubytování tady v Praze. A nějak jsem díky chorobám a práci neměl na to často udělat. Tak kdyby někdo z vás vlastně třeba nějaký hotel, penzion nebo něco podobného, tak budu rád, když se mi ozvete. Všechno zaplatím, nechci nic zadarmo. Asi tak. Tak to bylo na úvod, strýček Míša Rádio 1 a dneska Ešus z archívu. S Honzou o šampaň. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Tak už jsem nacvakal i moje hosty, protože dneska tady nemám hosta jednoho, mám tu hosty dva. Dovolte mi, abych ve studiu uvítal Honzu. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Michale.
0: V neposlední řadě i jeho syna Jindřicha, nebo Jindru. Co máš radši?
2: Jindru, no.
0: Jindru, tak jeho syna.
2: Já vás taky vítám všechny posluchače a přeju hezký večer. Doufám, že se to tady společně užijem.
0: No tak jak jinak by to mohlo být ve Šosu a ještě s Jindrou, že jo? My se s Honzou známe už poměrně hodně dlouho, byl mi tady povídat, já nevím, jak to Jindra byl ještě v téměř v plenkách, že jo, když jsme se poznali.
1: No, to byl ještě možná náš sen, nebo byl jo, ještě úplně malinkatý.
0: A
1: no.
0: Tehdy povídali jsme si o šampaň a tehdy mě, a my si dneska zase budeme povídat o šampaň a vytáhl mě Honza na víno, jeli jsme tehdy na Vinohrady a tam bylo zavřeno. A já říkám, no tak když nic, tak za rohem má můj kamarád dobrou pivnici, tak půjdeme na pivo. A Honza mi na to říká, tyhle pivo, to já nepiju vůbec. A sedli jsme tam a dal do sebe, kolik? 3 si tehdy do sebe dal?
1: No, 3, no.
0: 3 řemeslná piva a najednou zjistil, že i ty pivo má, nechci říct, že blízko k vínu, ale že i o pivu, že to nemusí být vždycky to velké globální pivo. Ale že i o pivo se dám potom mluvit o víně, jako o víně, co se týče chutí, dochutí a já nevím, jaký to má fáze. Jak se vůbec popisuje chuť?
1: Já nevím, tak asi začneš, když si k tomu přivoníš, takže začneš nějakou vůní, pak se napiješ, pak chvilku čekáš, pak se to pivo nebo i to víno chová po nějaký době ve skleničce, různě se to otvírá, kroutí a tak dále a je to tomu šampaňskému nebo tomu vínu obecně hodně podobný. Až jsem z toho za ty leta překvapený, jak moc podobný to tomu je. Že to je živý organismus, který prostě pořád se někam vyvíjí, neustále.
0: Takže... Já si to zvedně ten mikrofon, aby se nemusel krčit. A, dobrý, takhle je to perfektní. No a když jsme si s Honzou, my se potkáváme na těch pivech občas v Dejvicích, což je legrace, že teď se potkáváme v hospodě, jejíž majitel tady u mě v Ešosu byl taky. Honza a s kým jsme si povídali o Himalájích. Někdo mi volá do studia, ale já to teď brát nebudu, ten telefon, nebo nemám tušení, jestli je to něco důležitého, ale to asi ne. A když mi Honza psal, tak jsem si říkal, že bychom, o čem si vlastně budeme zase, co je nového v šampani, jestli se vůbec s šampaňským, které má tradici stovky let, nebo...
1: No, jdeme tomu, že stovky let určitě.
0: Jestli se tam děje něco nového v šampani.
1: Děje se tam docela hodně věcí, asi ta nejzásadnější, o který bych chtěl mluvit, je to, že tam v tuhle chvíli, nebo třeba poslední rok, dva, přibírají otěže vlastně děti těch starších vinařů, čili té generace let 50. 60. A je vidět, že se snaží jít úplně jiným směrem. Začínají se prostě nebát a trošku experimentovat a zajímají se o věci a způsoby a styly, které prostě byly donedávna ještě ne úplně zakázaný, ale prostě nebyly příliš populární, protože ty Francouzi jsou poměrně hodně konzervativní. A tahle ta mladá generace, která se prostě pohybuje věkově třeba 25 plus, tak se začíná zajímat i o to, jak prostě má vypadat vineta, jo? Jak prostě má vypadat ta láhev, jestli je důležitý design, jak to má prostě vypadat, co je parcelární tisk, co jsou sociální sítě a vlastně v podstatě začíná být pro ně hodně důležitý i to, na čem dneska vlastně spousta věcí do toho světa frčí, takže to si myslím, že jako je, že je velká zásadní změna a myslím si, že to je dobře, jo? Protože ten pokrok nebo ta změna si myslím v nějaký rozumný míře je prostě fajn.
0: Já teď neustále vyřizuju to opakovaně zvonící číslo, teď mi volá i na mobil. A nevím, kdo to je, tak poprosím o SMSku, protože Honza je slyšet, já bych měl být slyšet, tak tady technicky by snad neměl být vůbec žádný problém.
1: Snad to funguje.
0: Problém. Vrátíme se ještě o ty léta dozadu, kdy jsme si povídali, pojďme si jenom definovat šampaň, co to je za oblast. A proč to víno tam je jiný než víno jinde? A co je toto šampaňské víno?
1: Tak šampaň je oblast, která leží na severovýchodě Francie. Je to vlastně nejseverněji položená oblast, vinařská oblast ve Francii. Proč to víno je takhle dobrý a proč chutná, jak chutná? No, to je těžká otázka. To je prostě na to se nedá odpovědět. To je prostě o tom, že tam těch lahví se za ten rok prodá někde okolo 300 milionů, ale s tím, že ty sklepy mají prostě u sebe zásoby v dalších spoustě milionů lahví, to znamená, že ta třeba nepříznivá sklizeň nebo příznivá sklizeň není pro dalších třeba 5-6 let úplně rozhodující. A to víno je tak dobrý, protože tam je prostě maximální pečlivost, spousta těch vinařů běžně produkuje víno v nějaký biokvalitě, spousta z nich má nějaký osvědčení Demeter, což je asi nejvyšší možný osvědčení o nějakým produkování vína v souladu s přírodou a ty úrody a ty vinice jsou prostě poměrně malý a když vemeš, že tu šampaň přejedeš prostě křížem krážem, dejme tomu za hodinu z jihu na sever a dejme tomu za hodinu a 10 minut z východu na západ, tak to určuje lecos a samozřejmě nemusíme si říkat nic o tom, že žádný víno na světě ti nedá tolik radosti a potěšení jako šampaň, prostě nedá a je to jediný víno, který můžeš snídat, aniž bys měl výčitky svědomí.
0: No a když ho srovnáme s jeho ekvivalenty, které jsou, což je španělská kava, že jo, nebo italské prosecco, já nevím, jestli má něco portugalsko, tak je...
1: Ale já si myslím, že skoro každá země na světě, která pěstuje víno, tak má nějaký druh šumivého vína. Srovnávat se to asi nedá, protože v každý té zemi prostě to dělají po svým většinou dobře a já když bych byl ve Španělsku, tak bych si tam určitě nedával šampaňský, dal bych si tam právě tu kavu, kdybych byl v Bulharsku a zjistil bych, že tam mají šumivý víno, tak by mě zajímalo, jak to prostě chutná. Jo, takže každá země si myslím, že se snaží o nějaký produkování šumivého vína. Pro mě osobně jako jediný, co má smysl jako chuťově a tím, kdo jsem já, je prostě šumivý víno, který pochází ze Žiry, vyslovuje se to Žira a to je vlastně krémán, který je hodně přísnej, hodně drsnej, hodně surovej a samozřejmě vyrábí se metodou tradicionel, to znamená kvašení v lahvi, která je stejná jako v šampani a u ostatních šumivých vín, tady té klasifikace, tak tudy bych šel třeba já, jo, ale jak říkám, jediný, jak se v tom vyznat, jediný, jak se někam propít, jak se dostat k té svojí chuti, je prostě ochutnávat a nekoukat nalevo napravo. To je jediný, jak se člověk může dostat k tomu, co má opravdu rád a jedno, odkud to je.
0: Protože když se mluví, a mluví se o šampaňských, často tady u nás se mluví o jakémkoliv šumovém vínu, jako o šampaňských, bez toho lokálního zařazení. Jo, prostě co šumí, to je šáňo.
1: Jasně, jo. Příšerný.
0: V čem jsou bublinky. Tak
1: a... A už se to lepší.
0: Jo, a jo. Kde to má vlastně původ, ty bublavý vína?
1: Hele, původ, jako o původu šumivých vín, jako původ šumivých vín, říká se, nebo traduje se, že to právě samozřejmě pochází, že jo, z Francie, kde benediktínský mnich Dom Pérignon se právě spíš snažil u těch vín to šumění, to perlení zastavit. Mm-hmm. To bylo vlastně to, o co mu šlo. A nějak se mu to vymklo.
0: Šumivý je zkažený.
1: No jasně, nějak se mu to vymklo z ruky, díky bohu, a je z toho to, co z toho je. Ale to se samozřejmě, to je prostě historie, těžko říct. No. A důležitý je, že to prostě funguje a že to někdo někdy objevil a uvedl to prostě na světlo a vůbec...
0: Nějaký datum není teda?
1: Já myslím, že to bude někde 300 let zpátky třeba, nebo něco takového.
0: Já myslím, že to je
1: myslím, že já to úplně než, já to počty úplně než, protože spíš zajímají praktické věci, je. Jako chutě a tak dále, ale jako, jo, myslím, že to takhle nějak bude asi zhruba, to se každý může najít ostatně na nějakým zdroji, který to umí spravedlivě vysvětlit.
0: Mluvili jsme o tom, že vlastně šampaň jako taková jako oblast se je kolem Remeše, že okolí. Já ještě musím vaší fotku zavěsit, teď mi to napadlo.
1: No, těch oblastí je tam vlastně o trošku víc, ono jedna, těch oblastí tam je, dejme tomu třeba pět, jo, jedna je okolo té Remeše, to je Montagne de Reims, to znamená v překladu Remešské hory, a kde se pěstuje převážně Pinot Noir, ale samozřejmě tam je i Chardonnay a trošku méně. Pak je tam důležitý údolí okolo řeky Marny, že jo, Valle de la Marne, kde vlastně toho vína vyroste zdaleka nejvíc. A tam se pěstují hodně červený odrůdy, to znamená méně a Pinot Noir, a samozřejmě i Chardonnay. Ale teď jsem třeba narazil na vinaře, který pěstuje i ty původní odrůdy, který zničila Filoxera, což je vlastně Revokas, a to jsou odrůdy jako třeba Petit Mellier, Arban, Pinot Blanc, Pinot Gris, a někteří vinaři mají ještě původní odnože tady tý Filoxera, než je ta Filoxera zničila, protože když je napadla ten Revokas, tak oni všechno museli vymlátit, vytrhat, dovést vinou révu z Ameriky, která byla rezistentní vůči tady tomu Revokazu, a museli ty vinice vyzdravit. Jo, a potom
0: ale stejný odrůdy.
1: Jasně, a potom zase nasadili zpátky a vlastně jeli s novýma výhonkama nebo s novýma vinicema. A jak jsem si říkal na začátku o těch mladých vinařích, tak někteří z nich mají to štěstí, že mají tyhle ty původní odrůdy, ty starý, a začínají z nich dělat krásný šampaňský, který jsou neuvěřitelně zvláštní, pekelně drahý, ale stojí to za to ochutnat. Takže to máme oblast kolem řeky Marny, pak je tam asi nejslavnější a nejsprofanovanější oblast, kde roste prostě jenom Chardonnay, nebo z 99,7% jenom Chardonnay. A to se jmenuje Côte de Blanc, a odsaď pocházejí takový ty velký známý domy, a každý, kdo má vinice, nebo každý vinař, který má vinici v Côte de Blanc, tak je vlastně o trošku šťastnější než ty ostatní.
0: A je to pravda, nebo je to zase jenom nějaký narrativ?
1: Pravda je v tom, že v tom Côte de Blanc, zrovna třeba tam v oblasti Menosio, že Kramán, Vertus, tam jsou prostě ty pozemky hodně, nebo ty vinice hodně na křídě. A víno, který má prostě v tom podloží ty křídy hodně, je výborný, ale potřebuje víc času na zrání, potřebuje prostě víc času, protože je hodně agresivní, mývá to vysokou kyselinu, vysokou mineralitu. Ale samozřejmě, když má někdo vinice v poloze Grand Cru, což neznamená vůbec nic, to je hodnocení půdy, který je starý 150 let, anebo Premier Cru, to jsou takový prostě jako jenom samolepky v vozovkách, který o tom víně jako takovém, o tom vinaři nevypovídají vůbec nic, ale dobře to na té lahvi vypadá a zní to jako, že já mám prostě vinice Grand Cru, a každý prostě, kdo se tomu trošku věnuje, tak ví, že i ty nejlepší pozemky Grand Cru může ten vinař to víno z nich úplně spálit a zničit, takže jde o tu pečlivost, o tu ruku toho vinaře, o počasí a o spoustu dalších věcí. Takže máme Côte de Blanc, a pak je tam ještě jedna oblast, a ta je vzdálená asi 180 nebo 160 kilometrů jižně od Epernay, a to se jmenuje Côte de Bar, to je vlastně úplně u burgundských hranic, A takže vlastně vyjedeš z té centrální Šampaně, jedeš hodinu a půl autem a pak přijedeš do další Šampaně, kde je spousta lesů, luk, polí, strání, ale vinice nikde, je jich tam v vozovkách pár, anebo jsou hodně rozparcelovaný, a tam se také produkuje šampaňský a je čím dál tím lepší. Jo. Takže jsou tam nějaký 4 základní oblasti, ty podoblasti bych asi nerozebíral, protože to by akorát mohlo posluchače zbytečně nudit, ale takhle to prostě běží v Šampani z pozemky, s vinicema a tak dále a tak dále.
0: Tak já teď vstoupím možná s něčím jiným, to se teda omluvím Jirkovi, který mi teď napsal, že a proč mi telefonovali, jak dobíhalo hudba, dobíhalo CD Nonstop, Massive Attack, zbývalo ještě dalších 6 minut a já jsem při manipulaci se znělkami úsek poslední asi 2 minuty.
1: Skladby.
0: Massive Attack. Dostal jsem za to teď za uši a doufám, že aspoň usnu potom. Jiří, tak to se omlouvám a už to nikdy neudělám. Řeknu Josefovi, aby Massive Attack zařadil znovu do CD Nonstop. Tak tím už se zase můžu vrátit v klidu.
1: Jasně,
0: do Ešusu, protože jsem tohle vyřídil. A já jsem totiž netušil, že existují, najdeme na lahvi šampaňskýho to, z jaký odrůdy to je udělaný, nebo co je v tom kive. Protože tam nikdy nic takového není, že jo?
1: Jako, třeba jako trend posledních, já nevím, několika let je ten, že ty vinaři se snaží tu lahev prostě obrandovat tak, aby tam prostě bylo napsáno ideálně, ze který vesnice to pochází, aby tam byla napsána, že jo, ta dozáž, to znamená, že to je brut, extra brut, nebo cokoliv jiného. A už se začínají prostě snažit, nebo i tam prostě píšou ty poměry v těch lahvích, jo? Že tam je prostě tolik toho, kdy ta lahev prostě byla degoržovaná, čili odstřelená, kdy do ní byl daný korek, kdy tam byl doplněný dozážní likér. A snaží se ty lidi i na té vinětě prostě informovat, protože vědí, že ty lidi to prostě zajímá. Jo? A jestliže ty budeš mít prostě rád Pinot Noir a budeš si chtít koupit nějaký šampaňský z Pinot Noiru, tak budeš chtít vědět, v který té lahvi to je, aniž by se třeba někoho ptal, protože tam třeba někdo v tom obchodě nemusí být, takže to jenom otočíš, podíváš se, tam bude napsáno tam prostě bude napsáno Blanc de Noir, takže tobě bude jasný, že to je třeba Pinot Noir nebo méně, ale je dobrý, když tyhle ty informace na těch lahvích jsou a jsou tam čím dál tím víc a je to lepší, jsou tam i názvy třeba viničních tratí, názvy těch parcel a je to skvělý pro tu informaci pro toho koncového zákazníka, je to fantastická věc. Protože málo kdo jakoby se v tom orientuje, že se podívá na lahev a řekne, no, tak ten chlap...
0: Protože tam je hlavně napsáno šampaň, že? A tím to hasne vždycky.
1: No, jasně, ale jako ty potřebuješ informací víc, že? Aby si se měl čeho chytit, jo, a málo kdo ví, že tenhle chlap jestuje tohle, že má vinice tamhle, že dělá tohle. Jo, je fajn, když to tam prostě je. A jak jsem říkal, vazu na tu generaci těch mladých vinařů, ty to prostě dělají a ty to mají úplně prostě jinak. Úplně jinak a je to skvělý. Je to dobrý směr.
0: A to dělají ty mladí teda?
1: Jo. Ty se starají víc jako o ten biznis ve smyslu jako trošku ty lidi k tomu šampaňskému přitáhnout, sundat z toho tu čepici toho, já nevím, jak to říct správně, toho v vozovkách noblu, prostě je to víno jako každý jiný a je dobrý, když se o tom takhle mluví a když se o tom ví a když se to prostě uvádí ve známost tyhle věci, které k tomu patří.
0: Tak ještě chvilinku k víno a to říkal si o cenách, že z některých oblastí je dražší. Hmm. Co to znamená drahý, dražší?
1: Dražší, hele, když jsme
0: se... Tak budeme mluvit o tom, když ho piješ tam. Vykašlem se na to, protože když tady se koupíš lahvy, mluvit o cenách tady, protože tam je, to jde přes
1: je X. Je to odsaď, jasně, no. Jo, tak jako dražší, levnější, ale vlastně každý ten vinař si toho svína nějakým způsobem považuje. Když má to víno dobrý a opravdu nebo dobrý, když má to víno výjimečný, tak se samozřejmě může dovolit vyšší cenu. Jsou tam i vinaři a je poměrně hodně, ke kterým se vůbec nedostaneš a který to víno prostě nemají. Jo, nemají ty alokace, protože mají malou produkci anebo mají naopak i větší produkci a ten zájem je tak obrovský, že ti prostě alokují třeba 100 lahví na rok nebo 50 lahví na rok a vyrobí jich třeba 20 000 za rok a ty jich máš 100 a to je třeba velký štěstí kolikrát, jo. Takže takovýhle vinaři samozřejmě si můžou dovolit tu cenu nadsadit, protože je tam prostě potom obrovská poptávka, jsou známí po celém světě, bavíme se o malých vinařích, mluvím jenom o malých vinařích, pěstitelích, velký domy, pro mě
0: tak pro mě 20 000 lahví je hodně.
1: No, to jsou milionové produkce, ale jo, takže to jsou ty ceny. A pak jsou prostě vinaři, kteří si jedou nějaký prostě cenový v uvozovkách střed, který prostě je podřízený tomu, jaký mají na to náklad, kolik potřebují zaplatit lidí, kolik stojí technologie, jakou měli úrodu. a tak dále a tak dále, protože se taky stává, že když ta úroda prostě není dobrá, tak ty vinaři to všechno prostě prodají do velkých baráků a neudělají vůbec nic. Jo, když to není pro ně, aby mohli prostě se prezentovat ten svůj dům, jasně, tak to prostě něco si buď dají třeba do rezervy, anebo většinou to prostě celý prodaj do nějakého velkého baráku, který to zpracuje a je rád, že má prostě vůbec šťávu. Jasně, jo.
0: A dá se to, protože já jsem četl někde článek, rozhovor s českým vinařem a ten říkal, dejte mi jakýkoliv víno a řekněte, že chcete udělat Chardonnay nebo tramín červený a já vám ho udělám s kvasnicema z toho.
1: No právě to je o tom, že jakoby to narážíme na tu poctivost a na ty prostě základy poctivý práce s tou odrůdou, s tím hroznem a to, co je prostě možný třeba tady u nás, a to nechci jako nějak plošně někoho hejtit a nebo vůbec nechci říkat, že někdo je dobrý nebo špatný, ale to jsou prostě věci, které tam prostě absolutně, opakuju, jsou absolutně vyloučený a vůbec neexistují. Není to otázka pokut ani postihu, je to otázka nějaký cti, nějaký morálky, nějaký hrdosti a nějakého odkazu těch předků, který prostě by se v robě otáčeli, kdyby se tam něco takového dělo. To tam prostě vůbec neexistuje. Navazuje to na to, že si vím, že tam prostě existuje nějaký úřad, že jo, CIVC, který každý rok přesně říká, tak Venco, ty sklidíš z hektaru 10 tun a tadyhle Jose vesnici vedle sklidí z hektaru 12 tun, no a tady v té vesnici sklidíme jenom 9 tun tady z toho pozemku. A ty budeš sklízet 15. srpna, ty budeš sklízet 20. srpna a každá vesnice má úplně jiný sklízecí nebo ty vinohradnický data. A to oni prostě řídějí. Takže...
0: A co, když je to dozraje dřív, nebo?
1: Ne, je to tak, že tam je blbý, že o tom, kolik se sklidí šampaňského v šampani nebo vína v šampani, nerozhoduje vinař, ale tahle ta organizace, která říká každému, kolik smí nebo nesmí sklidit. Co je na tom dobrý, že tahle ta organizace má víc než 3000 takových pozorovacích míst a oni jim hlídají škůdce, teplotu, vlhkost, kvalitu hroznu, cukernatost, to hlídají jakoby za ty vinaře. Takže mají obrovský přehled o tom, jak to funguje.
0: Jak to kde vypadá?
1: Ty vinaři jsou samozřejmě naštvaný, protože by ten, když je dobrá úroda, mohli by sklidit 14 a oni jim dají 10. No tak a
0: s tím nic neudělají. Co dělají s tím zbytkem?
1: S tím zbytkem a teď, ať to zní jak chce, ale tak to je zákon vinařský. To, co tam, to, co skliděj, si odvezou. To, co tam zůstane, tak na těch hlavách ty vinírevy musí zůstat, spadat a schnít. Doslova to schnije, má to upadá. Jo, a pak tam prostě vidíš, že tam jezdějí cikáni z celé Francie a normálně to tam sklízejí a dělají si pak z toho možná kořálku nebo něco, ale to je prostě běžný jev, tak to se smí, ale vinař nesmí sklízet.
0: Já jsem myslel, že třeba z toho udělá tichý víno.
1: Neexistuje, ne, vůbec to neexistuje. Ne, ne,
0: dělají se v šampani tichý víno?
1: Dělají se v šampani tichý víno, říká se tomu Coteau Champenois. Měl jsem všechny tři, i bílý, i růžový, i

0: klasickýho, ale jak říkám, když je na to poptávka a ty lidi to prostě jakoby chtějí ochutnat a chtějí to pít, tak proč jim to prostě třeba jako neprodat, jo?
1: Šampaňský nebo šampaňský kávína jsou zpravidla bílá a dělají se i růžová. Hmm. Proč se nedělá z červeného vína?
0: No, šampaňský se právě dělá většinou z červeného vína, protože když...
1: Ale to mají jenom červenou slupku.
0: No, z červená slupka, jasně, ale i tak je to prostě...
1: Tak jako tramín červený červená je bílý vína.
0: Jasně, tak je to červená odrůda, že jo, máš vlastně pinonu a meně a to je vlastně červená slupka, bílá dužina, jo, a ty vlastně jenom vylisuješ tu dužinu a potřebuješ se nedostat do kontaktu s tou slupkou, aby ti to nebarvilo mošt. Když se dělá růžový víno, tak v Šampani to je jediná oblast ve Francii, kde smíš míchat bílé a červené víno, aby si dosáhl růžový barvy vína. Tomu se říká assembláž, jakože to mícháš. Dáš bílé, chardonnay, červené, pinot noir, namícháš to v lehčím poměru, podle toho, jak to ten vinař dělá, to je jeden způsob přípravy, to je ten jednodušší v vozovkách. A pak je ještě jeden, tomu se říká rosé de seigne. Seigne znamená krvácení, to znamená, že ten vinař prostě ponoří ty červený, nechá ty červený slupky v lisu a nechá tam macerovat ty slupky. Je tam jeden blázen, který ty slupky nechává macerovat 96 hodin. Obvyklá doba macerace je tak 10-12, on tam dává 96 a je to neuvěřitelně skvělý. Je to fantazie, ale je to hodně těžký, takový plný. Není to rosé do bazénu. On říká, mám tady pink a mám rosé. Tak jestli chceš pink, mám romance, a jestli chceš fakt jako těžký seně, tak tady mám, to se jmenuje 4 noci, katrnuji, to šampaňský, a je to skvělý. Ale jak říkám, tam se člověk musí opravdu propít, já jsem to víno z začátku vůbec nechápal, říkal jsem, že už si to nikde nedám a dneska bych se potom utlouk, ale to je prostě tak.
1: No. Ty se šampaňskému věneš jak dlouho?
0: 15. rok.
1: No, my jsme dokonce uvažovali o tom, že bychom v Dejvicích otevřeli šampaňery, ale jako spousta věcí, které já plánuju a v životě dělám, vždycky zůstane u těch řečí a plánů. Jako jo, já jsem takový prokrastinační typ. No.
0: To máme stejně. Tady je to trošku o tom, že u nás ten trh prostě na tohle je slabý, protože u nás samozřejmě všechno válcuje proseko, jo, a to tak prostě je, těm lidem to chutná, poměr výkon se vychází a je to v pořádku. Jo, ale otevřít si tady šampaněry jako vyloženě, jako jenom bar ze šampaňským.
1: Pokusy byly, že jo?
0: Pokusy byly, ale to nemá to šanci.
1: Určitě, no tak ono, když si můžeš prosecco koupit za 70 korun v akcích,
0: jo,
1: v obchodech, je to bílý, bublá to.
0: Jo, je to tak, ale jako samozřejmě potřeba říct, že i spousta jako dobrých prosek, který jsou opravdu na úrovni, fakt jsou vypiplaný a ty vína jsou prostě parádní, ale stejně. Má to ještě čas a myslím si, že je lepší se sebrat a na dobrý šampaňský si prostě vyrazit k malým uvinaři do šampaně.
1: Tak ještě se bude chvíli věnovat, pak pustíme i Jindru.
0: Jasně.
1: A to teďka ještě trošku vína. Kolik těch vinařů ty tam znáš, nebo kdy seš, protože ty jsi mi posílal fotky, jak se různě objímáte, popíjíte.
0: A... jo, jo. Hele, já těch vinařů, já to také asi nespočítám z hlavy, ale řekněme, že znám třeba, nevím, 70-80 vinařských domů, jakoby, vinařů osobně, těch malých pěstitelů, který jenom produkují z té své vlastní sklizně, z té své vlastní produkce. A, takže nějaký takovýhle číslo to bude. Samozřejmě jejich rodiny, že jo, teď se to vrství, protože jak tam jezdíš opakovaně dokola, tak samozřejmě sice
1: tam... To vidíš děti růst, že jo?
0: Vidíš to, je to prostě tak a jako berou tě tam už jako malinko, jestli to můžu říct, jako rodinu a potom, když tam prostě přijedeš na nějaké jako setkání jako do odběratelů nebo jako nejlepších importérů, exportérů, což já teda rozhodně nejsem, a tam prostě sedějí nějaký lidi z celého světa, který od něj vemou, já nevím, x prostě desítek palet za rok nebo x palet za rok a já prostě, my se jenom máme rádi a rádi se vidíme a on prostě ti řekne, hele, tak pojď tady si sednou k babičce naší a teď je tam jako posadí k té svojí rodině a tak tam jako koukáš do toho, na tu zahradu, jak tam se je pod těma bílýma stanama ty. Jo, a ty tam sedí prostě tadyhle okůrka z Prahy a sedí prostě s jeho rodinou, tak to je pro mě největší ocenění, který já tam můžu dosáhnout a teď mi bohužel umřel před měsícem něco kamarád, můj šampaňský guru Frederik, který opravdu mě všechno naučil a u kterého jsem vlastně začínal a já jsem prostě mu byl na pohřbu a co chci říct, ten pohřeb té Francii, překvapilo mě tam to, že to spíš byla jako oslava života, než že by to byl nějaký smutný prostě funus, úplně těžký. Vůbec ne, bylo to takový, že se na ně hezky vzpomínalo, pak se šlo prostě na skleničku v nějakém davu a zase já byl tam spousta lidí, kteří jsem vůbec nevěděl, že znám, a oni znali mě přes něj, že jo, protože mě různě viděli a říkali mi, jo, ty jsi ten kluk, co má ty nohy v té řece, veď, na té fotce, jo, ty jsi ty z té Prahy, a pak říkali, jo,

0: Čekoslovákia, já říkám jasně, Čekoslovákia, není problém, ale takže chci říct, že tohle jsou pro mě ty chvíle, které mě naplňují ze všeho nejvíc a je to velký štěstí, když se to takhle vede a když je tam člověk prostě platný a připadá si tam prostě dobře jako doma. Samozřejmě doma jsem tady, ale můj druhý domov je rozhodně tam.
1: No a teď už se dostaneme i k těm jiným věcem, než je víno a to, co se tam dá dělat, když by se zrosl do šampáň jet. A mimo to, že v uvozovkách budeš v lihu, tak tam je určitě spousta věcí k vidění. Jindra říkal před vysíláním, že tam je strašně dobrý jídlo. Je tam jídlo?
2: Je tam určitě dobrá kvalita jídla. Upřímně je tam lepší kvalita jídla než tady. A to neříkám jenom kvůli tátovi. takže tak.
1: Co ti tam chutná nejvíc?
2: Co by tam chutná nejvíc? No, jako měl jsem kohouta na víně, to bylo u řeky, jenže jako, já vím, že to, ale mě vadí šlachatý maso, jo. Jenže ten kohout na víně má právě pro mě, je ten problém, že tam je šlachatý maso, takže jsem si ho pak už nikdy nedal. Navíc ta omáčka nebyla moc výrazná, takže jo. Co mi tam chutná teda? Jo, taky určitě jako hodně ty sýry, protože pro někoho smrdí, ale pro mě ne. Protože jsem si na to zvyk, jak tam jezdím, jo, a nej to jenom jednou, dvakrát, takže tak.
1: To jsou, a jedli jste ty, ve kterých, to musím dělat Italové, nevím, jestli to mají i Francouzi, že tam potom lezou ty červíci živí.
0: Já to Francouzi nejedí.
1: To nedělají, to dělají Italové.
2: Mají asi jenom Italové.
0: Oni mají onduet, mozky a takovýhle věci, to jsem se taky pokoušel.
1: A to je co? Onduet?
0: Onduet je... To je vlastně mozeček, jako my máme mozeček, tak je to na podobný způsob. Je to vlastně klasický jídlo z té oblasti, je to vlastně vnitřnost, že jo?
1: Jasně, já si pamatuju, že jsme doma měli mozeček.
0: Nedal jsem ani dvě sousta, ne. Ani dvě, musel jsem to dát tomu vinařovi, tomu Žakovi a dal jsem si pak lososa s bramborem.
1: Stejně jako já jsem si vyprávěl, že laskomina mého dětství byly bíčí koule.
0: Pamatuju si.
1: Bíčí varlava, varlata v trojobalu.
0: Jo, normální věc tenkrát, no.
1: A nebylo to vůbec špatný. No, takže kohout na víně, jo.
2: Teď. No, takže kohout na víně mě moc nezaujal, no. Ale chtěl jsem to zkusit, tak jsem si říkal, že to bude dobrý a nakonec to dobrý nebylo, no. Aspoň, že k tomu byly hranolky, to je v pohodě. To je na to jediná pozitivní věc.
0: Ty to zachránili, no, to jídlo se vaří asi 8 hodin, ale to nevaří.
2: To zas ne, 8 hodin úplně,
0: jo. Jo, to se dělá strašně dlouho.
1: A co tam je teda jinak k vidění? Co tě tam bavilo v šampani?
2: Co mi tam bavilo?
1: Protože ty jsi nepil, že jo?
2: No, jako líznul jsem se, abych byl upřímnej, protože...
1: Tak dobrá, ne. Jako bysme to neslyšeli.
2: Ano.
0: To nebylo se mnou.
2: No, ale... Jo, to nebylo se mnou.
1: Aby někde ospod potom...
0: Jo, jasně.
2: Ne, ale jako v Eperné zrovna není teda jako moc hřišť pro děti. Jako je tam něco, ale víc jich je v Reméši, protože to je taky větší. Ale... Právě, že v tom Eperné, tak když jsem se tam procházel po Avenue de Champagne, tak jsem tam nenašel ani jedno hřiště. Teď už možná je tam, jo, ale když jsem tam procházel, což bylo tak před rokem, tak tam ještě nebylo, takže doufám, že se to změní k lepšímu a bude jich tam víc.
1: No, aby to možná je proto, aby pak ty tátové pod vlivem alkoholu nelezly na ty prolízačky.
0: To je hrozí asi.
1: A jak jsou takový ty páráci, že jo? To lidi pod vlivem alkoholu mají úplně nejradši, jestli sednou na kohouta nebo na koníčka a lítají, anebo na houpačky.
0: Jaká lezou. Reakce, že jo? Tak co
1: se... Možná proto tam nejsou.
2: A ještě se mi tam... Co se mi líbilo v Remeši, jo? V Remeši se mi líbila katedrála, samozřejmě, kde pravidelně jezdím. Ale taky se mi tam ještě hodně docela líbilo, že v Reméši, tak jsme tam jednou byli na jídle, já už si nevzpomenu, co jsme si dávali a bylo to hrozně příjemné, tato měl s někým pohovor, s nějakou paní, ale bylo to tam hrozně, jako zase mě to uchvátilo vždycky, když tam jedu. A můžu říct ještě něco o Eperné, takovou jako v
1: suchu. Určitě.
2: Jo? No, spíš trošku o tátovi. No, že... Jo, nebo budu hodnej. Když jsme byli u toho Freda, tak když jsem viděl tu fotku poprvé, kde měl táta namočený nohy v řece, tak jsem si říkal, že to nemůže být táta, jo? Že to je nějaká tisková chyba.
1: Jako, ale... že táta neleze do vody, jo?
2: Normálně. No jako jo, ale já jsem ho tam neviděl, že by si tam jako namočil nohy, takže tak. Ale teď už to vím, já jsem se ho na to zeptal. Takže
1: to je nějaký, co to je, Honzo, že se máčel nohy ve vodě, že tě všichni znají?
0: Hele, to je taková fotka, která mi někde visí na Instagramu nebo někde různě, a to je prostě tam u té řeky, že jo, Marny, ve které je samozřejmě zakázáno se koupat, tak je tam takový malinkatý ponton, tam byl, no možná tam ještě je. Já jsem vždycky, když jsem tam vždycky přijel, tak jsem si prostě vzal skleničku nebo lahev, sedl jsem si prostě na ten ponton, sundal jsem si boty, dal jsem si nohy do vody. A teď jsem seděl s těma nohama v té řece, okolo jezdili různý vodáci a lidi chodili okolo a koukali na mě, a jednou mě ten Fred právě vyfotil s tou skleničkou nebo s tou lahví, a z toho se stala prostě kultovní fotka prostě toho baru. A když jsem tam potom přijel třeba za měsíc nebo za rok, tak tam v té řece někdo s těma nohama seděl, protože se inspiroval. Nikoho to prostě asi nenapadlo tam ty nohy vrazit, nebo já nevím z jakého důvodu, ale fakt, že byl to takový prostě můj jako přirozený počin, že mám vodu rád, takže se trošku vychladit. A je to zkrátka příjemný. Jo.
1: To je jako instagramový fotky, a když jedu kolem tančícího domu v Praze, a tam jsou stovky lidí, kteří tlačí ten barák, tam, tak nevím, či je to náměstí, tam zmizel Palackýho, že jo, myslím.
0: Jo, tam zmizela tráva.
1: Tam
0: je to na betonovej.
1: Jo, ale jedeš do Prahy, tak musíš, jo, to je jako v pise.
0: Jasně, tak to k tomu patří, jo, to tady naštěstí není. Tady ten turismus opravdu je...
1: To si chtěl říct, že tam turismus není až tak...
0: Jako... Je slabý, nebo díky bohu, prostě teď třeba, já nevím, příklad, před týdnem a vyní do Šampáň, nejdražší ulice na světě, 5 odpoledne pátek, bylo tam přesně 8 lidí a ta ulice má skoro kilometr, což je na jednu stranu fantastický. Na druhou stranu si myslím, že by to město mohlo trošku zabrat v tom, že tam třeba jako v 7 večer, když nevíš, kam máš jít a nejseš tam s tím správným člověkem, tak v podstatě si nemáš kde dát skleničku. Jako šampaňský bar, tam prostě jako není čistý.
1: Ta šampaňere, o který
0: no, spolu. Jasně. Je tam prostě nějaká irská hospoda, která je úžasná, je tam 78 kebabů, 50 normálních restaurací, je tam mekáč a tady ty zdechliny, ale prostě jako šampaňský bar, jako měl ten můj kamarád Fred, prostě už tam není. A je to škoda, protože spousta lidí právě v 7 končí. Začíná, že jo. A chtělo by si rád někde skleničku. V Remeši to problém není, tady je to takový zatím jako ospalý, ale v těch okolních vesnicích, jako třeba Šuji, Kramán a tyhle ty vesnice okolo do 10 kilometrů vzdálenosti od toho Eperne, tam se otvírají právě takovýhle krásný šampaňský bary ve dvorcích, prostě na kopečku, nádherný místa s lokálním šampaňským od těch malých vinařů. To je pohádka, tak možná, že to je cesta, já nevím, já kdybych ten šampaňský bar potom Fredovi
1: mohl vzít,
0: já bych se přestěhoval okamžitě. Okamžitě, a pokračoval bych v jeho tradici, protože sice francouzsky umím asi 8 slov a hezky se podívat, ale jazyk je to poslední, co tě to musí trápit ve Francii, to absolutně nikoho nezajímá, to není žádný problém. Tady obzvláště ne.
1: Já myslím, že falešná domněnka o tom, když se jezdí na Moravu, že člověk vleze do kterýkoliv jiný vesnice a může tlouct na sklepy a tam na něj vždycky čekají ideálně v kroji, že jo.
0: Nikdy,
1: tak
0: nikdo.
1: Ne,
0: vůbec ne, musí být všechno domluvený, tady ti nikdo neotevře, jo. Můžeš mít štěstí, že někam přijdeš prostě do vinařství, bude otevřeno na dvůr, ty tam vlezeš, dobrý den, můžu si koupit nějaký víno, jo, jasně, ale jakoby, když jedeš prostě na ochutnávku, degustaci, všechno se to domluvá hodně dopředu, já prostě, když tam jdu s klientama, tak jim prostě domluvám tyhle všechny ty eventy, jim domluvám celý rok dopředu, nebo půl roku dopředu, a to se znám s těma lidma léta letoucí, ale stejně, to prostě musí být domluven dopředu, vypiplaný. A hlavní věc je, že když se prostě domluví s Francouzem v lednu na červenec, tak už se mu do července nemusí ozvat. A když tam v červenci přijedeš, tak on tam prostě je a ví o tobě. Platí to. Tam není potřeba vypisovat e-maily, potvrzení, telefony, kraviny. Ne, jsme domluvený, přijedu, tečka. Přijedu a on tam je. Což je prostě pro mě důležitý, protože jakákoliv jiná jako alternativa pro mě je nehratelná, obzvlášť, když jakoby tam někdo jde na dovolenou.
1: Tak může to být, když si tam dovezeš 5-6 klientů a najednou by si stál někde na návsi.
0: To neexistuje. To vůbec ne. To je varianta, která jako naštěstí nikdy se to nestalo a mám to tak zařízený a známe se takovou dobu, že doufám, že se to nikdy nestane.
1: O těch nových odrůdách jsme mluvili? Nebo to ještě
0: o těch nových odrůdách jsme ještě nemluvili.
1: Hele, já si totiž to jsme si řekli už předtím.
0: Jo.
1: Nebo napsali.
0: No, nový odrůdy vlastně, kromě těch že, 7, který jsem vyjmenoval předtím, tak teď se začíná, nebo se vysazuje, už se vysadila odrůda, která se jmenuje Voltis, která je vlastně vyšlechtěná pro to, aby byla rezistentní vůči nějakým nepřízním počasí, má trošku větší hrozen, trošku víc té dužiny, bude prostě trošku větší. Hlavní důvod je ale ten, aby prostě byla odolnější. Nesmí se používat, nebo nebude se smět používat do samostatného šampaňského, do samostatného kivé. A teď kivé neznamená, že to je dohromady, ale kivé je název jakýkoliv šampaňského ve Francii. Takže se bude se prostě používat jako příměsná odrůda, nebo prostě jako třeba třetinová poloviční odrůda do nějakých kivé. Jo? To je jedna odrůda a co jsem teďko slyšel, a tu má vysazenou jeden ten vinař, ten můj kamarád Daniel Etienne z Kumier, který vysadil na svém pozemku právě pro to CIVC, pro ten úřad, pro ten výbor. A oni budou pozorovat, jak se to chová, jak to roste a tak dále a tak dále. Do toho si vysadil růže, aby viděl...
1: A to se jmenuje jak? Ta odrůda?
0: Voltis.
1: Ne, to jo, ty jsi říkal, že on si ještě vysadil jinou.
0: On si tam vysadil tuhletu.
1: Tuhletu, jo, já myslím ještě...
0: A vysadil si ji pro ně, aby prostě on ji bude pozorovat a vlastně je to taková služba pro ten vinařský institut, prostě jim si jim trošku pomůže, aby to mohli u něj sledovat, proč ne. To mi přijde fajn a pak jsem zaslech něco o odrůdě, která se jmenuje Pink Chardonnay, to už ve mně jako začíná vyvolávat trošku takový divný pocity, doufám, že se to nestane.
1: Jako růžový tonik a růžový džiny.
0: Jo, přesně tím to zavání, nevím, neznám tu odrůdu, nevím, jestli to někde roste nebo neroste, smrdí mi to trošku Spojenýma státama, nevím proč, nebo jako americkým vinným trhem, ale fakt o tom nic nevím, a jsem o tom nic nezjišťoval, protože mi to není nějak sympatický a neslyšel jsem žádný příběh o té odrůdě, jenom jsem zaslech, že by se to mělo snad někde pěstovat, nevím, netuším. Uvidíme, jo, takže to jsou nový odrůdy, jsem na to zvědavej a asi to bude potřebovat ty nový odrůdy, protože když vidíš tu změnu toho počasí, kdy já si pamatuju před 15 rokama se sklízelo od půlky září dál, dneska se běžně sklízí od půlky srpna dál.
1: Což je měsíc. Jo,
0: což je měsíc, takže za 15 měsíc je sakra hodně, jo, a když víme, že dneska dělají šmivý víno v Anglii a není vůbec špatný, jako je fakt výborný. A dělají prostě šumivý víno, já nevím, třeba i v Belgii se pokoušejí, jo, neříkám, že to je tradiční výrobce, ale to víno jim tam prostě jde a v té Anglii je teď takový počasí, jako bylo třeba v té šampani před 15 rokama. Deštivo, ocelový nebe, teplota, žádný extra horka, žádný extra zimy, jo, že takový to, co to šampaňský prostě potřebuje kvůli kyselině, nemůže přezrávat, když přezrává, prostě je to blbě, mizí kyselina a to je prostě pro to víno špatně, jo. Takže uvidíme, jak to s tím bude, zatím se děje tohle, uvidíme, co to počasí, no, ale začínají to prostě vnímat a začínají to vnímat silně, ty změny toho počasí a jsou z toho trošku takový nervózní, bych řekl.
1: No tak kdo není, že jo?
0: Jo, jasně.
1: Protože se toho mění hodně.
0: A tady to je jako, jsou extrémně na to citlivý samozřejmě tyhle ty vína z toho severu, protože oni jsou zvyklí na ten chládek, že na to podnebí, jo, a takhle to prostě jenom uvidíme, no.
1: Kolik potřebuje člověk na to, aby si projel šampaň, kdyby zůstal teda jenom v té Francii, nebo jak se tam dostat? Hele, tak ty jsi mi to tehdy říkal, jak se
0: dělá? Jo, tak ono je víc způsobů, ideální je asi sednout si ráno do letadla, že jo, z Air France v 6.30 vyrazit, seš tam někdy, já nevím, v 6.30, seš tam někdy kolem 8. třeba, po 8.
1: V Rameše.
0: Ne, v Paříži, na Charles de Gaulle, že jo, tam si sedneš do té ŽVčka, za půl hodiny vystupuješ v zastávce, která se jmenuje Champagne Ardenne, což je poměrně komfortní způsob přepravy. To asi 189 km a to TGVčko to jede 29 minut a jede to proto.
1: Moje dcera teď jezdí do školy dálkové studie v Brně, no. Jo, tak já vím, jak jezdí.
0: No, takže to, ale ono by to, tam jde o to, že ono to normálně je jako kratší, ono to je, třeba autem je to kratší ta trasa z Paříže do Champagne, do Epernay. Ale protože ten vlak má poloměr zatáčení 7 km, aby mohl letět 320, jo, aby nevylí, tak on má poloměr zatáček 7 km, takže zatáčí to jakoby 7 km. A to se dostáváme k jedné věci, takže ideální je zkrátka takhle, letecky a pak TGVčko, nebo samozřejmě autem, 10 hodin přes Německo nebo 9, dá se to jet za 8 třeba bez ráno, když není žádný provoz, anebo samozřejmě někteří vládnou private jetem, který prostě přistává na letišti Vatry za hodinu 20 minut, pak je to z toho Vatry asi, já nevím, 40 minut autem, což je prostě na pohodu, takže tyhle ty tři způsoby toho cestování jsou prostě geniální.
1: Takže dostat se tam dá bez problémů.
0: Dostat se tam dá bez problémů. Jenom já rovnou navážu, když se bavíme o tom TGVčku, tak bych chtěl prostě tady zmínit věc, kterou jsem dával nějakou dobu dohromady a jmenuje se to Česká stopa v šampaň.
1: To tam mám poznamenáno taky. No.
0: Tak jenom se, promiň, že jsem ti to, no, to vykous. Vyklidu,
1: povídej, jo. Rovnou tam jdeme.
0: Česká stopa v šampaň je poměrně výrazná a opravdu jsem za ty léta nazbíral pár prostě postřehů a nějakých informací o tom, jak my Češi jsme v té šampani prostě uspěli a s čím jsme uspěli. Když jsme mluvili o tom TGVčku, tak si představ, že všechny podvozkové komponenty do TGV, a teda nejenom do TGV, i do ICE a různých jiných vysokorychlostních vlaků, ale to TGV samozřejmě je zásadní. Pro nás tak dodává prostě jedna nejmenovaná česká firma z Bohumína. Jo, což jako...
1: To je vysoká škola kovářská.
0: To je, to je jako, to si myslím, že velká čest, jo, že pak když tím TGVčkem řekneš těm klientům, říkáš, no tak jedeme tam a tam, bude to a to, a teď si představte, že to, co se pod námi točí, jsou kola z Bohumína. Jo, a to je taková prostě hezká...
1: To je takový to, my spíš máme ten pocit, že tady nic neumíme, nic neukážeme.
0: Jo. Takže začneme TGVčkem a prostě tím soukolím, který samozřejmě se u nás vyrábí. Pak nemůžu vynechat Libuši Gonet Šulcovou, naší českou vinařku, která se tam prostě v 70. letech vdala za Vansanta Goneta a je to paní, který myslím, že už přes 80, stále naživu, stále funkční, ve smyslu, jakože pracuje, stará se. Pardon?
1: A ona to převzala, to
0: vynaství. Ona si vzala Vincenta, s tím má dvě děti, Karlu a Jana Alexandra. A teďko samozřejmě už to víno dělá Jana Alexandr s Karlou. U Jana je hezký to, že ať je to rodinný Francouz, tak má u svýho nemá tam Y, ale má tam Jan jako Z. A umí pár slov česky, je to hrozně fajn kluk, to samý jeho sestra, jsou prostě bezvadný. A kdykoliv tam přijedu, tak je prostě poznat, že je tam ta česká krev a oni dokonce jedno kive, který je vyloženě sladký, který by normálně se jmenovalo D, tak to jejich kive se jmenuje sladká. Mají na lahvi, na francouzský lahvi ze šampaňský mají nápis sladká, jakože to je sladký, prostě to je demis, jo, že to je demi, demisek, nebo ne, D, demisek. Pak je potřeba zmínit Alfonze Muchu, že jo, klasickýho malíře, velikána, obrovskýho, který třeba maloval první viněty nejstaršího šampaňského domu Ruinart, potom samozřejmě i pro spoustu jiných a jeho práce je prostě vidět všude a nejhezčí na tom je asi ta výslovnost, kterou oni používají u Muchy, protože oni říkají Muša. Jo, a vědí o něm, samozřejmě vědí o spoustě jiných českých umělců a spisovatelů, o Verichovi, Hofmeistrovi a tak dále, kteří tam prostě ve 30. 20. letech tvořili a pracovali. Takže je potřeba říct, že jako naše stopa je tam výrazná. Když si půjdeš v Remeši dát do restaurace kafe do Palé v oběd nebo kafe, tak je tam přímo v prostředku té restaurace nebo zhruba v prostředku je tam plastika od Olbrama Zoubka, kterou majitel té restaurace prostě kdysi dostal dárkem. No a co je pro mě asi jako dvě nejhezčí, nebo ty dva největší highlighty v Remeši vedle té slavné katedrály, tak asi 3 minuty odsud je malej kostelíček svatýho Jakuba. A všechny ty vitráže, co tam jsou, tak všechny dělal Josef Šíma. Josef Šíma prostě to byl obrovský malíř, jo, a Francouzi se ho dokonce přivlastňovali a říkali mu, jako, že to je Francouz a že to je Josef Šíma, že to není Josef Šíma. A ten kostelí celý vyzdobil a do dneška tam ty vitráže jsou krásně vidět s tím, že teď se teda rekonstruuje, ale i tak prostě je to nádhera. Je to velká sláva. No a poslední věc, která tam je, o tý už jsem možná někdy mluvil, náš letecký průmysl nebo letadla, konkrétně podzvukový stíhačky L-39 Albatros, tak lítají na letišti v Remeši, na takovým malinkatým letišti Remeš Pruny, lítají ve společnosti Fly and Fun a oni vlastně s nima dělají vyhlídkový lety nad šampaní. takže tam přiletí, tam přijedeš, když to někdo chce, objednáš si prostě L-39 Albatros a teď je tam 10 starých vojenských pilotů francouzských, který prostě různě lítali, že už mají doslouženo, jsou jakoby v penzi, nebo už mají prostě odslouženo a oni tě v tom našem krásným L-39 Albatrosu na 20 minut s tebou proletějí celou Šampaň tam a zpátky a je to něco neskutečného. Je to neskutečný. Je to neuvěřitelný a vidíš tam ty nápisy na těch budících, jo, v češtině některý ještě a některý ty cedulky, je to fantazie, takže v tu chvíli si pak říkám, hele, nevím, jestli hrdost jako vlastnost nás Čechů, asi ne, ale pak když jim řekneš, že jsi jako Lačeký, tak oni na tebe jako koukají a opravdu to má jiný feel, je to fakt jako, je to krásný, je to úžasný, jsem na to opravdu pyšnej.
1: Já jsem teď jenom v rychlosti našel, to se vám může líbit. Já jsem věděl, že jsem to někde četl a teď jsem to rychle našel. Josef Šíma má aktuálně výstavu v Národní galerii. Bude končit 28. července.
0: Jo. No, ty tam bydlíme.
1: No, tak to máte.
0: Aha, tak to máme. Takže...
1: Nevím, ve který budově, nebo kdo bude, ale to si najdete. No,
0: to,
1: jo, tak...
0: to bude v tom, podle mě.
1: Jmenuje se výstava Cesta k Vysoké hoře, je to z jeho brněnských začátků, tady se dočítám, a i ve Francii, a je tam hodně děl zapůjčených právě z Francie.
0: Tak to je jasná volba, dík.
1: No tak, no, tak tím, to... jsme se,
0: není o čem.
1: Tím jsme se dostali k tomu, že vám doporučuji.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Kdybyste nevěděli, kam se schovat před tím vedrem.
0: Jo.
1: Který bude, tak výstava Josefa Šímy v Národní galerii.
0: Bez pochyby.
1: A máte co dělat.
0: Bez pochyby, jo.
1: Vrátím se jenom, nevím, jestli už jsem to neříkal, a to, na, kolik stačí času na Šampaň, aby si se tam, pokud chceš teda kombinovat teda poznávačku, gastronomii, o který mluvil Jindra.
0: Jasně.
1: A samozřejmě něco i ochotnat. Nebo nějak dlouho tam vozíš ty?
0: Hele, já tam s těma lidma jezdím obvykle na 4 dny, protože 3 jsou strašně málo. Jo? 3 dny prostě jeden den přijedeš a tak dále, tak dále. 4 a více dnů jsou ideální. Jo? Za mě ty 4 dny, protože už to mám přece jenom za ty léta, už to mám vozkoušený a myslím si, že jako mám představu o tom, co je fajn, co není, co je dobrý vynechat, co je dobrý zažít. Tak na ty 4 dny si myslím, že to je ideální. Samozřejmě, když tam někdo pojede třeba na týden, na 7 dní, a udělá si prostě poznávačku, je důležitý si prostě udělat plán, podívat se na ty vesnice, podívat se, jak je to tam rozložený, jak se kam budu dostávat, kde si dám prostě oběd, je potřeba si udělat rezervace v restauracích, je prostě myslet na všechno, kde budu jíst, kde budu spát a tak dále a tak dále. Ale za mě 4 dny, jakoby, že 4 dny s tím, že já jsem ten, co to má prostě na ruce a co prostě ukazuje a zařizuje. A když tam bych chtěl člověk jet sám, tak si myslím, že 5 dní, 6 dní je OK, může si vzít kolo, protože jsem v životě neviděl lepší místo na ježdění na kole než je Šampaň. Nikdy.
1: Jenom lehce vlnitý.
0: No jasně, to lehce vlnitý kopec, žádný profily a hlavně žádný auta v podstatě mezi těma vinicema vůbec. Další velká výhoda v Šampani je, že můžeš stanovat a kempovat kdekoliv, opakuju, kdekoliv, to není zakázaný značkou. Takže někde zastavíš, v přírodě, kde chceš.
1: Uvidíš plácek.
0: Přesně tak, hodí stán, obytňák, normálně, prostě bivak, čau a seš tam, nikoho to nepřekvapí, nikomu to nepřekáží, všude máš prostě v těch městech ty vypouštěcí, že stanice pro ty obytní vozy a tak dále, takže ti prostě poradí, hele, nikdy se mi nestalo, že by tam někdo měl někdy problém se stanováním nebo s činkou, nebo spaním venku, ve vinicích, já nevím, spacák, karimatku, deka, není problém, absolutně žádný, takže to doporučuji i prostě všem, kteří jsou zvyklí cestovat jenom s pytlem na zádech, skvělý fakt, nepotřebuješ vůbec nic, tam je to skvělý.
1: No mluvili jsme o tom, že dostat se do sklepa není tak jednoduchý, stejně jako tady u nás. Pokud to není komerční věc, kterou často vinaři nabízí, stejně tak jasně. U nás, jo. Protože ti pronajmou celý pobyt i s ubytováním, s jídlem nebo s něčím. Tak jak se dostaneš k šampaňskému, kdyby si tam jel jenom tak, jako bez tebe?
0: Jasně. Tak ideálně bych
1: určitě... Jako oslovit ty lidi.
0: Ale určitě bych si udělal prostě nějaký farplán minimálně z názvy vesnic, který bych chtěl navštívit, jo. Protože je to tam jenom tak,
1: je nějaký
0: jako...
1: centrální web třeba, kde by si měl všechny vynařit.
0: Ale centrální web asi bych... Centrální web bych dal asi epernai.fr, kde prostě jsou informace asi opravdu o spoustě vinařů a jsou tam i nějaký jako nápady, nebo je to prostě turistický web, nebo víceméně turistický web, kde se dá prostě najít různý kde se dají najít různý informace, jo. Takže tam bych asi začal, anebo v Eperné přímo v centru na kruhovém objezdu na konci Avenue du Champagne směrem dolů, po pravý straně je vyloženě turistický úřad. To znamená, že tam vlastně v podstatě přijdeš do toho turistického úřadu a oni ti řeknou, dneska jsou ochutnávky tam, dají ti prostě mapu, všechno ti vysvětlej, jsou tam hrozně příjemné dámy, nemají s ničím problém a tam bych asi začal, pakliže bych tam přijel úplně na blind, tak bych začal takhle, jo. Pakliže bych neměl žádný plán, ale samozřejmě bych se snažil, abych nějaký plán měl a řekl si, hele, chci prostě ochutnávat, chci prostě popíjet, chci spíš do přírody, chci vidět prostě řeku, chci vidět památky, chci vidět zámky, které jsou tam. Je to prostě nádherný kraj, fakt bez turistů,
1: zámky
0: bez lidí.
1: Zámky jsou tam srovnatelný s těma na Loáře, které jsou slavnější?
0: Hele, srovnatelný bych nevím. Takhle, jsou tam zámky v podstatě dvou stylů. Jedny, které jsou prostě původní v uvozovkách zanedbaný, kde ještě třeba žijou dědici těch původních majitelů. A pak tam jsou samozřejmě zámky, ve kterým tam je třeba zámek v Borso, kde bydlela vdova Klikotová. Takový nádherný, ohromný zámek, který je sice opravený, no ale není to tak jako vyfintěný, jako bys čekal, jo? Takže ano, jsou tam zámky, jsou krásný.
1: Ale je to ten model u nás, kdy teda jdeš, zaplatíš si nějaký vstupní...
0: No, tam se nedá to dostat. Se ne, to jako o těch zámcích, o kterých vím já, tak tam jako buď, pokud ten vlastní šampaňský dům, který by tě tam pozval na degustaci, což se mi taky stalo, tak se tam tak ty zámky nejsou veřejně přístupný. Spíš nejsou veřejně přístupný, než by byly. Spíš jich je 95 nepřístupných a dva prostě, jakože ta se tam dá jít, jo, ale třeba mě tam zase spousta jiných věcí, třeba na Avenue du Champagne v Château Perrier, který je asi 3 roky otevřený, je obrovský muzeum šampaně, celý oblasti, je to o hroznech, je to o lidech, o práci, o nástrojích, je to tak na 2-3 hodiny, má to 6 pater a je to fantastický, je to naprosto, tam je úplně všechno, jsou tam prostě původní okna, původní podlahy, jdeš, krásně to tam voní dřevem, je to skvělý, skvělá expozice, doporučuji vřele každému, kdo tam pojede a třeba by pršelo nebo by bylo výjimečně hnusně, tak tam bych určitě zavítal. Jakože.
1: Čím jsme u toho, kdy je nejlepší jet do Šampaň?
0: Hele, ideální doba je asi květen, konec dubna, květen, červen, kvůli teplotě, protože teď je tam 30 a jako co chceš dělat ve 30 ve vinicích, to je takový jako nic moc. A potom samozřejmě září, říjen, listopad, neuvěřitelné. Říjen je tam úplně neuvěřitelně krásný.
1: Dělá se tam nějaký legrace kolem vinobraní, nebo jestli jsou tam nějaké folklorní věci?
0: Ani ne, protože oni jsou při vinobraní strašně nervózní a lidi, co je zajímá, aby to měli sklizený a aby to bylo prostě v baráku vylisovaný ideálně a tak dále a tak dále. Takže ne. Žádný mejdany se tam okolo toho nedějou, ale děje se tam prostě něco samozřejmě předtím, jo, když to prostě kvete, každá ta část toho, než je z toho hrozen, tak má nějakou takovou jemnou finesu, nějakou jemnou oslavu, ale že by se tam děly takovýhle věci, ani ne.
1: Jako, že by se tam jezdilo, jako se na Moravě jezdí na hody a na nějaký prostě slavnosti.
0: Ani ne.
1: Vína nebo něco takového.
0: Jako jsou tam samozřejmě, ale úplně to nesouvisí s tou sklizní a nebo s něčím takovým. Že oni jsou po sklizni rádi, že to je za nima a potřebují odpočívat, protože toho mají celý rok fakt spoustu. Jako.
1: Říkal jsi, že tam je málo turistů, nebo není jich tolik. To znamená, že oni se nebouří proti overturismu, jako se bouří na mnoha místech. Já už jsem je pochopil, když jsme se o tom bavili, byl jsem před 14 dny, 3 týdny, jsem se víceméně omylem dostal do centra Prahy. Strašný.
0: To tady není, protože oni samozřejmě i ty turisty, když jsou bohatý dávno, jak já říkám, ale samozřejmě ty turisty potřebují něco jiného, je Remeš, která má sama o sobě 250 tisíc obyvatel a spousta prostě těch anglofonních národů a tam prostě jezdí a je to prostě plně tak v uvozovkách malá Paříž, kde v podstatě si dáš skleničku kdykoliv, všude je otevřeno i přes den. Je to taková turistická, je to daleko turističtější, taky se tomu říká hlava Šampaně, když to Epernay, který má 20 tisíc obyvatel, tak to je prostě srdce Šampaně a tam je to prostě taková jakoby velká vesnice, kde se skoro jako nic neděje, ale samozřejmě to okolí a ty vesnice a ty vinaři jsou ti daleko blíž a těch vinařství a těch oblastí, nebo těch vinic je okolí Epernay samozřejmě daleko nejvíc ze všech. Okolo Remeše jsou tam, ale víc je toho samozřejmě okolo Epernay podél té řeky do Kumier a dozadu směrem k Paříži.
1: Mluvili jsme o dopravě, teďka cenově jak nastavená Francie, nebo tahle oblast?
0: Hele, cenově...
1: Protože já chápu, že dole... U Středozemního moře bude asi dráž, než...
0: Je tam dole určitě dráž. Ale já nevím, tady třeba stojí, nevím, plácnu 250 km po dálnici, mýto stojí 20 euro. Což mi přijde jako OK.
1: Jaký 5 kilo.
0: To je 5 kilo, takže 2 koruny kilometr. To je asi v pohodě. Ty dálnice jsou fajn. Francouzi jezdí strašně zajímavým způsobem a mi to tam vyhovuje ve Francii jezdit. Do dneška jsem to úplně nepochopil, stejně jako jsem nepochopil ježdění na kruháčích, nebo už jsem to teda pojal za vlastní. A je to skvělý systém, jakože se z kruháče dá vjet i vnitřním okruhem, nikomu nemusíš nabourat, a nebo ty kruháče, kde prostě dáváš přednosti zprava, takže tam nejedeš a pouštíš ty, co do toho kruháče přijíždějí, místo toho, aby se byl pádem na tom kruháči. Takže k té dopravě, hele, drahý, nevím, nafta tam stojí, nebo benzín tam stojí stejně jako tady. Stejný prachy, tam je rozdíl asi koruna, nebo dvě.
1: Jídlo, pití. Nebo když jsme byli u toho šampaňského,
0: jídlo, pití.
1: Kolik necháš v tom sklepě, kdyby si tam se dostal? Kdyby,
0: když půjdeš někam na degustaci, tak samozřejmě, jako, když si koupíš nějaký rozumný objem šampaňského sebou, tak ji samozřejmě počítat nebudou. Jo. Když tam přijedou prostě v vozovkách holoty, který tam jedou jako na degustaci, tak jim ten vinář prostě naúčtuje 10 euro za 5 skleniček třeba, nebo za 4 skleničky.
1: No, což taky je pořád.
0: Což je nic, jo. Ceny jídla v Carrefouru a ve všech prostě obchodňácích jsou ceny jídla srovnatelný s těma cenama u nás. O kvalitě mluvit nebudu, to je nebá rudy samozřejmě.
1: Restaurace.
0: Ale nejsme tady od toho. Restaurace samozřejmě je dražší, no, pivo 8 euro je normální věc, jako jo, a dostaneš Heinekena nebo Tuborg nebo něco, ale tak kvůli pivu tam nejseš, jí spotřebuješ, takže si snědáš jedno pivo. Jídlo, nevím, můžeš si dát pizzu za 15 nebo nějaký kus třeba dobrýho kuřete za 18, za 20 euro. S nějakou přílohou, ale jak říkám, neřekl bych, že to je drahý a bavíme se o večeři.
1: Kolik se na to schovat? Já nevím, 1000 euro? Ti tam stačí na ten týden?
0: To si myslím, že úplně přebohatě. No to jako pro dva.
1: Teď nepočítám dopravu.
0: Když tam půjdeš prostě ve dvou, že, s nějakým normálním rozpočtem, nebudu počítat ubytování, něco, tak 100 euro na hlavu na den ti stačí jako...
1: Na všechno.
0: No, jako potřebuješ jíst, potřebuješ něco pít, že, koupit si nějakou jízdenku na vlak. Cokoliv, a tam ještě máš takový zajímavý věci, že třeba tam máš spoustu jízdenek, který, když si koupíš jednu jízdenku tam a i zpátky, tak ta druhá jízdenka je třeba tam jedna cesta stojí 7 euro a ta zpátky stojí třeba 2 eura, jo, takovýhle věci, takže když si to vychytáš, jako, jak říkám, první, co bych udělal, bych zjistil, jako, co tam chci dělat, co tam chci poznat, na jak dlouho tam chci jet, dal si dohromady prostě nějaký plán a od toho se to odráží. Jo. Ceny hotelů jsou směšný, můžeš tam prostě bydlet, já nevím, za 60 euro za noc a není to vůbec blbý.
1: Je
0: to
1: na čist, osobu, nebo no, za pokoj.
0: Ne, za dvou lůžák třeba, 60-70 euro a vyspíte se prostě, jo, snídaně, já nevím, 10-12 euro, čistý pokoj, super recepce non-stop, hele, nebo jak říkám, není to otázka, nemusí to být otázka peněz. Ano, jsou tam prostě hotely, kde stojí noc, já nevím, 160 tisíc za noc pro dva, jsou takovýhle věci, jsou tam prostě neuvěřitelný jakoby highlighty, ale to je pro ty, kteří tam nejezdějí tak jako my, jako obyčejní lidi, ale kteří tam jezdějí trošku jako...
1: Takže baťuškovat se tam dá v
0: podstatě. No, samozřejmě, je to úplně ideální místo. Na obyčejní cestování, kdykoliv, je to hlavně prudce zemědělský kraj, kde prostě jde především o to víno a myslím si, že by to měl každý zkusit.
1: Čím jsme se dostali nakonec? Já jsem ti, Jindro, zapnul mikrofon teďka, tak zase svítí.
2: Aha, super.
1: Tak tedy pro vás, pro posluchače, pokud byste chtěli cokoliv vědět o šampani, o cestě tam, tak můžete napsat pod dnešní ešus k fotce Honzy s Jindřichem. A Honza se vám určitě ozve, nebo vám doporučí, nebo pomůže se zorientovat. Já vám, chlapci, děkuji za to, že jste mě zase navštívili po letech.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Já taky moc děkuji za pozvání, jsem tady prvně, ale jestli to ještě půjde, tak určitě rád navštívím, protože se mi tady líbí, je to tady útulný a krásný to tady je.
1: No a my se uvidíme pravděpodobně v hospodě, i když já tam většinou chodím se psem, ten mi nenechá si to malý pivo ani vypít. A potom furt jezdím po Praze mezi Davidcem a Žižkovem.
0: Jasně.
1: Takže nemůžu, no.
0: Počkáme, že bude lepší počasí.
1: To jsem vypnul tebe. Dobrá, tak jo, chlapci, děkuju moc.
0: Jo,
1: a šťastnou cestu, kde jedeš, kde se vracíš do šampaňské?
0: Hele, 17.7. tam jedu teďko, to je za asi
1: za 14 dní
0: zhruba, no. A pak se uvidí.
1: Tak fajn.
0: Tak jo, tak děkujeme.
2: Tak díky moc za poslouchání, doufám, že jste z toho užili.
1: Jo. No a já se s vámi rozloučím a doporučím vám, sledujte facebookový profil Ešusu, protože sám teď ještě nevím, koho tady budu mít příští pondělí a já vám to dám právě na tom profilu všechno včas vědět. Tak tedy Strýček Míša, Rádio 1 a Ešus dneska provoněný bublinkami. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou. Tak takový byl dnešní Ešus z archivu a příště týden se už se těším na vás naživo. Pokud jste měli pozdě, že jsem na začátku si nějak naříkal, tak já jsem dneska mám celodenní splín a ještě mi bolej ty záda, sakra. Tak jo, Strýček Míša, Rádio 1 a Ešus dneska z archivu. Za malou chvíli se uslyšíme u hudby za dobrou práci.
3: Reklama Rádia 1.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
8: Reklama na Rádio 1.

Jazzanová Ova Soul 7 obstarali vstup do hudby za dobrou práci, kterou vám každé pondělí vybírá strýček Míša. To, co se dneska bude hrát, už teď můžete vidět na Instagramu strýčka Míše nebo strýček Míša, Instagramový účet. A takhle se pohrneme dál. Možná si ještě... No a to je všechno prostě. Možná si ještě ozvu. Rádio 1, hudba za dobrou práci. A tohle už je Om Guru.

Posloucháte Hudbu za dobrou práci, každopondělní výběr Strýčka Míši, tedy můj osobní. Zbývá nám ještě nějakých 5-6 tracků, než mne ve studiu vystřídá Metalové bratrstvo. Už jsem to sice říkal, ale pro ty z vás, kteří přišli možná později, už teď můžete celý tracklist najít na instagramovém účtu Strýček Míša. To je pro dnešek všechno z těch informací. Marně vzpomínám, co bych já vám chtěl ještě tak sdělit. Mimo to, že mi třeba včera volala dcera večer, protože byla na vodě i se psem, podařilo se jim cvaknout, což pes nese jako veselou zábavu, protože najednou byli všichni ve vodě a Elza strašně ráda plave. A to je nic taková nezajímavá zpráva.

0: jedno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
3: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: pam, param, pam, pam, param. Vysíláme pořad Inkubátor.
1: Je to tak, vysíláme pořad Inkubátor na Rádiu 1. Od mikrofonu vás zdraví Petr Korál a...
2: Bohuš Němec, dobrý večer, ahoj.
1: A začneme dneska výpravou do jižních Čech, konkrétně do Jindřichova Hradce. Vydáme se za novou skupinou, která se jmenuje Aerograve, ale jak už tomu často bývá, pokud nás posloucháte pravidelně, tak často představujeme nějakou vlastně novou kapelu, ale souženou ze už zkušených muzikantů. A to je i případ Aerograve, protože tam hrají mimo jiné kytarista a zpěvák Ivark, nebo Ivan Eder, dřívější člen Derwin a jinak člen kapely Nav. A Hrom, nebo i Petr Hromádka, baskytarista, který hrával v Not Not, nebo ve Five Seconds to Eve, a jinak hraje taky v Nav, anebo ještě v projektu Goblin Pizza. První single Aerograve, který hrají takový stoner doom metal, se jmenuje Full Moon Insomniac.

Stále jsme v inkubátoru na Rádiu 1. Tohle byla nová jindřichohradecká kapela Aerograve. Přesuneme se do Plzně za tamními metalcoristy Nothing Left to Say, kteří mají z brusu nový, zhruba týden starý single na svém kontě. Jmenuje se ten single Hoří mé srdce, Nothing Left to Say.

byly Nothing Left to Say, nový single Hoří mé srdce. Nyní se vydáme za kapelu, kterou jsme si v Inkubátoru také už představovali v čase, kdy vydali svůj debut, myslím první album Invaze strachu. Ale to už je 5 let a my jsme dostali od této kapely něco z chystaného nového EP Paralýza lidskosti, které by mělo být na kazetě výhledově. Tak si dáme 2 ochutnávky z toho, co se chystá. Od party Haunebut 2, znova zapakuju ten název, která opět je příkladem toho, že tam hrají muzikanti aspoň z části, kteří už mají ledacos za sebou, protože třeba kytarista Jakub Čermák nebo i Prasák hrával v Psychotic Despair, Mrogurt, Devas nebo Flesh Soul a jinak je členem Pale Dead. No a basák Stezy, ten zase prošel kapelami jako Cerebral Turbulenci nebo Carnal Diafragma. Společně ale hrají a s dalšími spoluhráči pochopitelně takovou nějakou kombinaci hardcoreu, trashe a krastu, o čem svědčí ty 2 ukázky, které vám teď pustíme. Jmenují se Sarin a Deficit rakví.

0: Skupina Haunebuts Wai. Dalšími účastníky dnešního inkubátoru budou Atomic Warded. Ti debutovali před 2 lety albem Beware the Dead. A po těch 2 letech konečně přicházejí s něčím novým. A to je EPčko nazvané Who's Through the Ages. A právě z něj lovíme 2 ukázky. Má to i rádi v podstatě takový klasický trash, který hrajou mladí kluci Atomic Warded, tak byste si mohli přijít na své. Feud by Hate a 10 Reasons Why Not to Hate Me se jmenují ty skladby.
1: Petře, má to něco společného s Atomicem, když jsou z Berouna?
0: Jsou z Berouna, z Prahy a kupodivu nemá. Vůbec je to náhoda, ale s Atomicem berounským to nemá nic společného.
1: Dobrý, tak jo, jdeme na to.

0: Skupina Atomic Wardet a dvě ukázky z EPčka Who's Through the Ages. Já myslím, že čas na nějaký black metal. Zahrajeme si pražskou kapelu Můra, psáno Moorach. Vyslovuje se to prostě klasicky Můra. Oni připravují následovnici jejich dlouhohrající prvotiny, která se jmenovala Marnost nad Marnost, vyšla před 5 lety. A my si z toho druhého chystaného alba, které se bude jmenovat The Beast Called Ego a vyjde začátkem listopadu, pustíme jednu věc, kterou už vlastně Můra vypustila mezi lidi. A ještě taková zajímavost, jako host teď se skupinou hraje i Silent Hell, nebo i Honza Přibyl, známý to tympánista z kapely Master Zemr, anebo jinak člen kapely Suhu. Bohužel taky zná tady kývá, že?
1: No jasně.
0: Silent Hell, tiché peklo, ale toto bude pěkně hlasité peklo. Eternal Asphere se jmenuje ta skladba Můra.

To byla skupina Můra. Vydáme se do Brna za kapelou, která má takový zvláštní název, protože se jmenuje Kómo. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak ona má to první O přehlasované, prostě s umlautem. Podobně jako třeba Motorhead, to je tím mají až to druhé O. Že? Ale prvního třeba Motiku, tak tam by se dala najít inspirace. Ale oni hrají něco úplně jiného, protože jsou to hardkoráři a jak jim to zní, to budete moci posoudit za chviličku. Budeme si hrát z jejich prvního EPčka, nazvaného Echoes from the Rhines, skladby Shrek a Splinters. Takže pojedeme Kómo.

To byly první nahrávky brněnské kapely Komo a teď si dáme opět další debutanty, protože si budeme pouštět něco z prvního EPčka skupiny Crow to Crow z Lomnice nad Popelkou. Ta nahrávka se jmenuje Sons of Chaos, Synové chaosu, a je to taková hodně hustá deathcoreová záležitost. Budeme to dokládat skladbami, které se jmenují Ignorant a Selfish, takže Crow to Crow.

0: No a nastává čas loučení. I dnešní inkubátor na Rádiu 1 má svůj začátek a konec a ten konec se blíží. Takže od nás pro dnešek bude všechno za chvilku, protože máme pro vás připravenou ještě jednu kapelu. Bude to také vlastně debutové EP, ale které vyšlo už v loni a my jsme ho prostě do dneška nestihli představit. Jedná se o EP nebo minialbum Spawn of Brutality kroměřížské death metalové kapely Flattening. A my vám z něj nabídneme opět dvě ukázky. Jmenují se Lost Souls a Before the Act. Takže troška death metalu z Kroměříže v podání Flattening a pro dnešek se s vámi loučí Petr Koral i Bohuš Němec. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Baxter Jury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Reklama na Radio 1.

Příjemný poslech od mikrofonu Ráda 1 vám přeje Dan Votíšek, posloucháte Jazz and Fusion hodinku a my posloucháme ukázky z nového alba zpěváka Jana Smigmatora, ve kterém se posunul malinko dál od jazzových standardů a objeví se na něm i pár autorských skladeb a my u tohoto alba ještě chviličku zůstaneme.

Album Jana Smigmatora vznikalo minimálně, tuším, ve třech studiích, v Sonu, ve Svárově a potom v New Yorku. A podílelo se na něm několik zvučných jmen, z nichž pro mě je asi nejzásadnější saxofonista Scott Hamilton. My si pustíme ještě jednu ukázku z tohoto nového alba Jana Smigmatora a pak se posuneme zase někam dál.

Tolik ukázky z nového alba Jana Smigmatora. A teď mám pro vás připravenou mladou kapelu, složenou převážně ze studentů konzervatoře Jaroslava Ješka, která si říká Wunderbrass Company.

Wonder Brass Company stihli před tímto albem vydat EP a taky získat cenu OSA.

Tolik Wunderbrass Company, kapela, o které doufám ještě uslyšíme. A teď už mám pro vás připravenou ukázku ze staršího alba norského hráče na křídlovku a hlavně na tubu Daniela Herškedala. A ta tuba se v jeho podání proměňuje na naprosto plnohodnotný solový nástroj.

To byl Daniel Herškedal, kterého jsem nechtěl ani přerušovat. A na závěr mám pro vás ukázku z nového alba akordeonisty Vojty Drnka, které natočil v brněnských Vodojemech. Nevím, jestli ten prostor znáte, ale jsou to takové obrovské, v podstatě monumentální prostory, které připomínají podzemní katedrály, jsou z cihel a akustika je tam naprosto unikátní. Já vám přeju příjemnou noc a budu se těšit opět za 2 týdny u Jazz a Fusion hodinky. Mějte se krásně.

0: 1.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na

Moje budoucnost je zářivá a krásná. Všechno, co na mě čeká, je v pořádku. Není čeho se obávat.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

Jeszcze była się.

0: Radio 1. Většině šeštět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

screensavers.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.